mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc, ať si hra.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Možlivý.
0: Maya.
1: Wow.
2: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin. A nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvládá.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky čí

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
2: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, vždycky to je v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sraz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt tady koukal taková, jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů. A já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kuča, mám hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl, skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody, já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou řekou, že jo, takhle si dělá nějakou řeku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak jsme...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna.
3: Zdraví taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám přeučila, já bych děkuji. Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a ano.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak si říkáme, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že on to ukázal, že on hrdina, že jo. Ten, a ten zvyk, Je tak hrůzně, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, v nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podlame, v tom někdo přijde, říká, Rejšo, kolik je hodně? On říká, půl šestý, polej se kapele. A hraješ jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
10: Ne, tak, Jiří Krejčík.
9: Ten nám dal ze Sovákem, jistě, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
10: speciálně dovezený z Holandska,
9: které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna první, při 10. klapce už to byla 3/4 na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pán Sovák jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka, a kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak to jako panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího, zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod, a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. Šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řek, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. Pak řekl: nema je zatykače, on ti syna nevydaje. se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 0 11 0. 4, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Halkrat, byl tam zdravím pana Přeučila i
4: děkuji.
5: Vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Máme.
5: Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Tak ano, děkuji a zdravím službu. Do Pardubic, do mého rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji, nashledanou.
4: Tak také děkuji.
2: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló? Haló, haló?
4: Haló, haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku
2: taky,
9: a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: a jak to
2: je.
4: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pán.

0: Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro jedna hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se pivec, že má od dvou představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro 2:30 a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně: prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospivoval si, a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdyby jsme táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány, zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot Kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro Bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
3: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přehoučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu dneska.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend i vám.
5: A pana Přehoučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak, někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přehoučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Za jeho krásnou češtinu. Chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých létech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi a jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Všetci svätí.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hnutí ANO v Ústeckém kraji po komunálních volbách oslabilo. Trolejbusovou dopravu v Teplicích doplňují 2 autobusové linky. Nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku bude vypuštěna do jara příštího roku. Dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne postupně i skoro jasno, teploty dnes i do 15 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také pondělní ráno přeje František Janačík. V Ústeckém kraji v 6 okresních městech ze 7 má hnutí ANO horší výsledek ve volbách než před 4 lety. Propadlo v Ústí nad Labem, kde počet zastupitelů hnutí klesne ze 13 na 6. V Litoměřicích a v Teplicích vyhrála Občanská demokratická strana. Vyplývá to z výsledků voleb na webu Českého statistického úřadu. V krajském městě skončí ANO v opozici. Vládnout bude uskupení Jedno Ústí, které spojuje Pro Ústí, Piráty, Zelené, také Starosty a nezávislé TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko. Získalo přes 51% hlasů a má v zastupitelstvu o 37 členech pohodlnou většinu 22 mandátů. Městská doprava Teplice vyhodnocuje roční provoz autobusové linky 109. Ta obsluhuje mimo jiné zastávku poblíž železniční stanice a domů pro seniory v prosetickém sídlišti. Je tak přímým spojem do škol v Šanově. Spolu se spojem číslo 110 patří mezi 2 linky v Teplicích, kde nejezdí trolejbusy, ale menší autobusy. Více řekl ředitel dopravní společnosti František Stožický.
2: To 109 je taková doplňková linka, kde jsme potřebovali obsloužit části města, tak tam ještě teda jakoby nic nejezdilo a momentálně vyhodnocujeme trasování ty linky a cílem je vytvořit takovej turnus, kde se ty krátké autobusy budou střídat na těchto 2 linkách.
0: Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října kvůli opravám kompletně vypuštěná. Dělníci během posledních týdnů instalovali ovládací prvky na pravé straně výpusti a natřeli kovové části nádrže ochranou proti korozi. Opravy by měly být hotové v příštím roce, říká to mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: Na vodním díle Stráž pod Ralskem aktuálně děláme nové kamenné opevnění návodního svahu a provádíme také novou sjezdovou komunikaci. Stavební práce v hodnotě 13 milionů korun plánujeme mít kompletně dokončené na jaře roku 2027.
0: Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budi Gandaki, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Kathmandu. Podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Do nedělního večera nebyly hlášené žádné oběti na životech, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím neví přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky. Tvrdí ale, že tentokrát dobře zafungoval výstražní systém a lidi byli před nebezpečím varováni relativně rychle.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekejte polojasno až oblačno, ojediněle stále se slabšími přeháňkami. Odpoledne a k večeru už ale většinou bude skoro jasno až jasno. Teploty dnes od 11 do 15 stupňů, na horách do 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu obcí sobě druhy u Teplic ve směru na Krupku počítejte s kyvadlovým provozem, je to kvůli opravám kanalizace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den, 4 minuty po 5 hodině, posloucháte Český rozhlas Sever, máme 12. října, začíná nám nový pracovní týden, začne tím, že bude asi pokračovat babí léto podle předpovědi počasí, no necháme se překvapit, rozhodně co vás překvapí jsou písničky, které nestárnou, protože zase jsme vybrali ty nejlepší, za chvíli Valdemar Matuška, teď už Petr Rezek, hezký den.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno vám všem na severu Čech v pondělí 12. října, kdy svátek má Marcel. Užívejte si svůj svátek, vážení pánové. Co dál přináší datum 12. října z hlediska naší historie, to se dozvíte právě teď od Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionů vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

0: Minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Víte o tom, že v Terezíně máme speciální proletovou halu pro včely? Co musí vědci udělat, aby se včely v laboratoři cítili jako venku? Třeba na ně svítit odspodu nebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. Testují tam přípravy, který by mohl včely chránit před morem a hnilobou včelího plodu. Za chvíli se do Terezína společně vypravíme.
1: Počasí.
0: Teď ale aktuální informace o počasí. Venku pošmourno, občas se objeví přeháníka, aktuálně nejvíc prší na Děčínsku a Českolipsku. Teploty jsou kolem 6 stupňů, 6 stupňů hlásí Kadaň, 6 stupňů hlásí také Lovosice. Dnešní maximální teploty budou do 14 stupňů, bude polojasno až oblačno, sem tam slabé přeháníky, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Děkuju ti.
1: Děkuji vám, že jste dnes ráno znovu s námi s Českým rozhlasem Sever 10 minut před 5:30. Mor nebo hniloba včelího plodu pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu s včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální proletové hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
2: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělený na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
3: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
2: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
3: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
4: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takový zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
3: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
4: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
3: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
4: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
3: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

4 minuty před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. V tom čase jsme zase o něco dál, blíž ke zprávám v půl, které vám přinese František Janačík. Navštívíme Malečov, kde se dneska bude sázet zvonovec liliolistý. Podrobnosti za chvíli i nadále. Krásný den, hezké pondělní ráno vám všem.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Silničáři v Roudnici nad Labem na měsíc uzavírají část Řipské ulice od viaduktu u Mevy ke křižovatce s ulicemi Rígrova a Michálkova. Podle mluvšího města Jana Vancla budou frézovat a pak položí nový živičný povrch. Blízko Malečova na Ústecku vysází dnes ochránci přírody zvonovec liliolistý. Podle Karolíny Šůlové z Agentury ochrany přírody a krajiny zasadí ve spolupráci s botanickou zahradou Teplice 84 rostlin. Zvolení zastupitelé koalice Jedno Ústí dnes projednají personální složení nového vedení Ústí nad Labem i postup jednání v městských obvodech. Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v národní lize po páté v řadě a v tabulce se posunuli na druhé místo. Sluneta porazila v šestém kole Olomouckou přesvědčivě 102-66, během utkání ani jednou neprohrávala. Dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle stále slabší přehánky, odpoledne a k večeru už většinou skoro jasno nebo jasno. Teploty do 15 stupňů, na horách do 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 mezi Těchlovicemi a Malým Březem na Ústecku. Projíždíte Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska, když jsem jel do práce, jsem si říkal, to je tma jako v pytli, když se teď podíváte z okna. Pořád tma. Ono se nám to trošičku zlepší příští víkend, kdy se bude měnit čas, ale jenom na chviličku. Pak si musíme zvyknout na to, že prostě prožíváme to tmavější období, než zase přijde slunce. Hezký den vám všem a znamení nám dává divoký byl a za chvilku písnička, která nestárne. Václav Neckář, dobré ráno.

0: Radio ze Sever je pondělí. To znamená, dnes vám představíme další osobnost naší republiky po 13. hodině. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková. Tady je malá ochutnávka.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou jsi vysněla nebo napsala?
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: Mimochodem první část tohoto filmu včera dávali v televizi, tak už své pocity můžete porovnat přímo s rozhovorem, který si vyposlechnete dneska po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude spisovatelka Kateřina Tučková. Příjemný poslech.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: minutu před 5:45 posloucháte Český rozhlas Severa. Dobré ráno, vezměte si dneska po ránu něco teplejšího na sebe, protože to vypadá, že ty teploty moc vysoké nebudou.
1: Počasí.
0: Teď po ránu navíc někde přeháníky aktuálně, přeháníka na Ústecku, podle radarových snímků teploty kolem 8 stupňů v Mostě, 6 stupňů máme v Rumburku. Dnešní maximální teploty podle předpovědi budou jen kolem 14 stupňů, na horách plus 9, bude polojasno až oblačno. Mohou se vyskytnout slabší přeháníky, které nad 1100 metrů nad mořem, pozor, mohou být i smíšené. Odpoledne a k večeru bude oblačnosti ubývat. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, vy nejste sami, jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, teď budeme řešit babské rady, tedy oni budou řešit, jak si domácí koupel vylepšit pomocí solí a oleju. Pokud to nevíte, dobře poslouchejte.
1: Babské rady.
2: Relaxační koupel si můžete zpříjemnit použitím různých olejů. Například meduňkový pomáhá k uvolnění a relaxaci, chrání pokožku před vysušením a napomáhá k harmonizaci mysli. Tymián a eukalypt ulevují při nachlazení, při pocitu přetížení a stresu. Použijte vonou esenci ylang ylang, heřmánek nebo mandarinku. Výborná je i sůl z mrtvého moře nebo růžová himalajská sůl. Obě obsahují důležité minerály. Ty uvolňují svaly i emoční napětí. Do vany nasypte 2 hrsti soli a ponořte se do teplé vody, ideálně na 20 minut. Za tuto dobu začne sůl na těle dobře působit. Po koupeli se vždy opláchněte čistou vodou a nakrémujte hydratačním krémem, který účinek uvolnění ještě znásobí. V koupelně si zapalte svíčky, pusťte oblíbenou hudbu nebo zvolte pouhé ticho a klid. Pro větší pohodlí při ležení ve vaně si složte ručník pod hlavu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Myslím, že jsme se potkali tak akorát včas. Český rozhlas Sever s vámi, dobré ráno, pokud právě vstáváte. 8 minut zbývá do 6. hodiny ranní. Dneska má svátek Marcel, všechno nejlepší. Je pondělí 12. října a před námi samozřejmě zprávy v celou. Dozvíte se, že v Liberci je ode dneška posunuta zastávka školní. To, abyste ji nehledali i nadále. Dobré ráno.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře balet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z ANO o navyšování platů. Ústecká Spolchemie naplno spustila vlastní novou výrobu surovin pro chladiva za skoro 2,5 miliardy korun. V Liberci je ode dneška posunuta zastávka školní. Dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne postupně i skoro jasno, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o navrženém navyšování platů. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby by v příštích 3 letech měly růst platy každý rok skoro až o 2900 korun. Odbory požadují výraznější navyšování tarifů. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO v září řekl, že už další změny nečeká. Novou výrobu vstupních surovin pro chladiva v říjnu naplno zahájila Spolchemie v Ústí nad Labem. Společnost si jednotku s názvem Zebra vytvořila sama a do provozu ji uvedla v květnu roku 2025. Od té doby odborníci dolaďovali výrobu. Více řekl místopředseda správní rady firmy Daniel Tamchina.
3: Vlastně my vyrábíme základní stavební kámen, meziprodukt, prekurzor pro výrobu chladiv a pro výrobu izolačních pěn, nadouvadel pro izolační pěny. To znamená to koncový chladivo, který máte třeba v ledničkách, který máte v klimatizacích.
1: Celý projekt Spolchemie vyšel na 2 miliardy a 400 milionů korun. Cestující městskou dopravou v Liberci musí ode dneška počítat s omezením v části Králův háj. Podle informací libereckého dopravního podniku je posunuta zastávka školní. Tu obsluhují linky 21 a 56. Zastávku dopravce posunul ve směru do centra o necelých 100 metrů. Důvodem je oprava zálivu původní zastávky. Omezení potrvá přibližně 2 měsíce.
4: Sport.
1: Hokejisté Třince ztratili v extralize první body. V 10. kole základní části prohráli v Pardubicích 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav vyhrála nad Litvínovem 2-1, Budějovice doma přehráli Liberec 4-3, Karlovy Vary zvítězili nad Kladnem 3-1, Hradec přehrál Olomouc 3-1 a Brno doma prohrálo s Plzní 1-2 po prodloužení. Fotbalisté Teplic remizovali v Šanzelize s Olomoucí 1-1. Hosté hráli od 40. minuty bez vyloučeného obránce Lurvinka. 48 sekund po svém příchodu na hřiště skóroval střídající útočník Idris Hopi. Ten v 70. minutě stanovil konečné skóre.
5: Před střídáním trenér se mě zeptal, jestli bych nechtěl jít na levý křídlo. A jsem mu odpověděl, jo, klidně. A vyšlo to krásně. Přišel jsem, krásný centr, dal jsem ho. Je dobrý, že máme bod. Škoda, že jsme neuhráli něco víc.
4: Počasí.
1: Dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle slabší přehánky, odpoledne a k večeru už bude většinou skoro jasno až jasno. Teploty mezi 11 až 15 stupni, na horách dnes do 9 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na hlavním průtahu Chabařovicemi na Ústecku pokračují práce na opravách sítí. Omezení na kyvadlový provoz je aktuálně od kruhového objezdu ve směru k Radnici. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, víkend je za námi. Tak co, byli jste ještě na kolech? Dopadlo všechno v pohodě? No, dneska si budeme povídat o tom, když to v pohodě nedopadne. Měli jste někdy při sportu nějakou nehodu? úraz, kde a jak, při jakém sportu se vám to stalo a museli jste si zavolat třeba odbornou lékařskou pomoc. Tak všechny ty nehody a trable při sportech dneska probereme po 9. hodině. Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz a samozřejmě po 9. zavolejte. K tomu dáme písničky, které nestárnou, těšte se na Olympik a právě teď na Ivetu Bartošovou.
6: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, hezké dobré ráno vám všem, 11 minut po 6. hodině, je 12. října, před námi takový, řekl bych, obyčejný říjnový týden. Jaké bude počasí dnes, to se dozvíte za chvíli. Teď se dozvíte, že svátek má Marcel, takže Marcelům popřeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A samozřejmě ve svůj čas je tady i Petr Beran, je tady dnešní krimihistorka, znovu podvody na internetu. Díky SMS-ce můžete přijít o docela velké peníze. Pojďme do Litoměřic, nebo na Litoměřicku, a právě teď krimihistorka pro vás.
1: Krimihistorky.
2: Jedna SMS-ka připravila muže z Litoměřicka o víc než 200 tisíc. Do telefonu mu přišla zpráva o údajném neuhrazeném poplatku a obsahovala odkaz. Muž na něj klikl v domnění, že se prostřednictvím bankovní identity přihlašuje ke svému účtu u pojišťovny a potom v mobilu potvrdil ověření totožnosti. Až o několik dní později zjistil, že z jeho bankovního účtu odešly 3 neoprávněné platby na cizí účet. Celková škoda přesáhla 200 tisíc. Policie případ vyšetřuje jako internetový podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému.
1: Krimi historky.

0: Minutu po čtvrt na sedm, i vy posloucháte Český rozhlas Sever. Pokud jste o víkendu byli třeba v práci, neměli čas na výlet, dneska máte volno, tak pro vás máme tip na jeden příjemný výšlap jedním krásným údolím, kam já osobně už se chystám několik let, že se tam musím vypravit. Zatím to nevyšlo. Půjdeme na Chomutovsko už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď ale aktuální informace o počasí. Radarové snímky ukazují, že nám prší v Krušných horách a také na Děčínsku, ale přehánky se mohou podle všeho objevit co by dub i na Chomutovsku. Aktuální teploty, ty jsou kolem 7 stupňů. 7 stupňů máme v Litvínově, 7 stupňů máme i v Lounech. A ta předpověď pro dnešní den, ta je v celku jasná. Nejvyšší teploty 14 stupňů, bude polojasno až oblačno. Na horách slabší přehánky a pozor, na 1100 metrů mohou být ty přehánky i smíšené. Odpoledne a k večeru bude oblačnosti ubývat. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A teď ten slibovaný výlet. Chomutovsko, Bezručovo údolí a čeká nás 10-kilometrový výšlap. Ale pozor, tahle trasa je vhodná i pro kočárky, takže nic složitýho, nic těžkýho, zvládne to, myslím si, že každý, akorát si na to musíte vyrezervovat docela dost času, protože je to tam opravdu nádherný a bude se každou chvíli zastavovat více Eva Bucharová.
2: V údolí říčky Chomutovky leží jedna z nejhlubších a nejkrásnějších dolin v Krušných horách. Přírodní park Bezručovo údolí. Tento park o rozloze 6,5 hektaru propojuje Chomutov s horskými obcemi Hora svatého Šebestiána, Načetín, Kálek nebo Blatno. V Bezručově údolí kdysi stály 3 dolské mlýny, zachovaly se 2. Na modré trase s naučnou stezkou se dozvíte mnohé o místní fauně a flóře. Prozkoumejte zaniklý hrad Hausberg nebo jeskyni netopíří jáma. Žlutá kolem Křimovské přehrady vás zavede od rozvalin 3. dolského mlýna do kopců. Užijte si nádherný výhled na přehradu v údolí Křimovského potoka. Za vyhlídkou sejděte k pozůstatkům kamenolomu se zbytky drtičky a kamenných zídek. Pak se vraťte na žlutou kolem vrchu Chlum. Dojdete do zaniklé obce Menhartice s několika studánkami a vodopádem. Projdete kolem staré železniční tratě Chomutov-Vejprty do Tichého lesa a také k vyhlídce na majestátní hráz Křimovské přehrady. A ještě k dopravě na tato krásná zákoutí. Parkoviště je u 3. mlýna, autobusová i vlaková zastávka je ve Křimově.
1: A pamatujte teď na podzim, je to tam krásně barevný, je to tam prostě nádherný. Tak si to zapamatujte, zapište třeba do diáře, kam se vydat příště. Hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 6:45 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezké dobré ráno. V Krupce rozdávají SOS tlačítka. Proč? To se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít František Janačík. I nadále hezké dobré pondělní ráno.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Krupka na Teplicku rozdává SOS tlačítka pro přivolání městské policie do všech škol města. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové je všude budou mít do konce letošního roku. Teď je dostala základní a mateřská škola v ulici Teplická. V Libereckém kraji začíná dnes týden vzdělávání a pracovních příležitostí EdukaWeek. Po celém regionu se budou konat přednášky, workshopy a jiné vzdělávací programy. Vláda dnes pravděpodobně schválí novelu školského zákona. Ta má změnit financování asistentů pedagoga a ukotvit je jako stabilní součást školy. Kabinet projednávání návrhu přerušil minulý týden kvůli výhradám motoristů a SPD. Ještě před schůzí vlády proto zasedne koaliční rada. Nové složení Senátu budeme znát na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Na severu Čech budou lidé vybírat v obvodech Louny a Česká Lípa. Jirský žokej Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co loni vyhrál se Stumptoutem, zvítězil ve slavném překážkovém dostihu s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena. Žokejka Lenka Neprašová byla čtvrtá se Sakamirem. Dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle slabší přehánky. Odpoledne a k večeru většinou už skoro jasno až jasno, s teplotami i do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/30 pokračuje na Ústecku stavba okružní křižovatky mezi Chlumcem a Ústím nad Labem. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Čekejte zdržení, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno, jak jste se dneska vyspali? Já nic moc, celý večer jsem se převaloval, než jsem usnul, tak jsem si říkal, že já bych rozhodně prohrál v soutěži, která proběhla v Japonsku. Byla to soutěž, kdo se nejlíp vyspí, vyhrává, a úkolem bylo co nejrychleji tvrdě usnout a kvalitně spát aspoň 90 minut. No, kdo vyhrál, to vám ani říkat nebudu, já bych to nebyl rozhodně. Pozor, máme nedostatek spánku, prý průměr. Průměrně spíme jenom 7,5 hodiny, což je málo. Tak dobré ráno, pokud nemusíte vstávat, tak ještě dobrou noc. A k tomu písničky, které nestárnou, za chvíli Karel Gott, teď je Leona Machálková.

0: 10 minut po půl sedmé. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, pondělí 12. října. Co přinese dnešní den? V Mostě zahájí festivalový orchestr Petra Macka svou 36. sezónu. Zahajovací koncert s názvem Klavírní a pěvecké nebe krásných melodií se uskuteční 8. večer v Městském divadle. V Zubrnicích začíná v Muzeu v přírodě výstava Podzimní ovoce. Od 10. do 18. října si můžete ve stodole ze zadní lhoty prohlédnout na 100 starých odrůd jablek a hrušek. V sobotu 17. října, tedy tuto sobotu, pak bude na programu také moštování, komentovaná vycházka do sadu a pomologická poradna. A v Ústeckém činoherním studiu pokračuje divadelní festival Kult inscenací Fuente Vejuna. Od 7 večer uvidíte tuhle technokratickou pohádku o tom, že mlčet se dá jen do určitého bodu. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever,

0: Ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Za okamžik navštívíme jedno sympatické město, které leží na Děčínsku, na hranicích s Německem, v takzvaném českém Nizozemí, jmenuje se Jiříkov a čeká vás příběh Jiříkova, který bude samozřejmě jak jinak velmi zajímavý.
1: Počasí.
0: Ale nejdřív zajímavý počasí pro dnešní den. Na telefonu Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: A tak v severozápadní polovině Ústeckého kraje v současné chvíli máme polojasno, jinak na ostatním území Ústeckého kraje máme převážně oblačno. Ojediněle se nám vyskytují i velmi slabé přehánky, hlavně v horské oblasti. A co se týče teplot, tak v současné chvíli se pohybujeme mezi 6 až 9 stupni Celsia. Na horách většinou naměříme kolem 5.
0: Ano, to je ráno. A přes den?
2: A tak přes den očekáváme, že hlavně v první polovině dne i nadále budeme mít spíš oblačnou oblohu, ojediněle se nám budou i nadále vyskytovat slabé přehánky, ale během odpoledních a večerních hodin oblačnosti bude nám postupně ubývat a již srážky očekávat nebudeme. Co se týče teplot, tak dnes očekáváme 11 až 14 stupňů, jih kraje může být o stupínek teplejší, tam ojediněle naměříme 15 stupňů, na horách čekáme 6 až 9 stupňů Celsia.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Tak takhle nám začíná nový pracovní týden.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 7 hodina, teď pojďme do města, které mám moc rád, Jiříkov. Jeho příběh nám prozradí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Jiříkov leží na Děčínsku, na hranicích s Německem, v takzvaném Českém Nizozemí. Přímo v Jiříkově je hraniční přechod Jiříkov-Neugersdorf. Město, které má ve znaku svatého Jiřího na vzpínajícím se koni, se člení na Starý Jiříkov, Nový Jiříkov, Loučné a Filipov. V Jiříkově se v minulosti lidé živili domácí a manufakturní výrobou, hlavně v oblasti zpracování lnu a výroby plátna. Později se tam rozvíjel i sklářský a strojírenský průmysl a také výroba hudebních nástrojů. Co byste při návštěvě Jiříkova určitě neměli minout, je památkově chráněný kostel svatého Jiří na náměstí, postavený v letech 1725 až 1728. Kostel je obklopený hřbitovem, kde najdete například hrob významného zdejšího rodáka Johanna Georga Goetlicha. Ten byl jedním z prvních botaniků v severních Čechách a průkopníkem ovocnářství. Bazilika Minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je nejmladší mariánskou svatyní a zároveň nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem v litoměřické diecézi. Konají se tam pravidelné bohoslužby a jednou za rok i poutní bohoslužba.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

7 minut před 7. Posloucháte Český rozhlas Sever. Před námi zprávy v celou. Samozřejmě budeme se věnovat výsledkům voleb. Například, jak dopadly volby v Úštěku, se od nás dozvíte už za pár minut. I nadále pěkný den, i nadále hezké, dobré pondělí.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministři projednají novelu občanského zákoníku, má zavést i vyšší ochranu práv dětí. V Ústí nad Labem bude vládnout vítězné jedno Ústí, samo připravuje i postup pro vyjednávání v městských obvodech. Litvínov v hokejové extralize prohrál 1-2 v Mladé Boleslavi. Dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne i skoro jasno, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno přeje František Janačík. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se budou mimo jiné zabývat i národní strategií regenerace brownfieldů. Vítěz voleb v Ústí nad Labem, koalice Jedno Ústí, bude jednat i se zástupci ostatních politických uskupení v novém zastupitelstvu. Opozici chce nabídnout místa v kontrolním a finančním výboru. Dnes se sejdou zvolení zastupitelé Jednoho Ústí. Budou se zabývat personálním obsazením rad obvodů a dalším postupem při jednáních. Jedno Ústí ve dvou obvodech vyhrálo většinu, v dalších dvou má menšinu. Vše pak ještě musí schválit koordinační rada složená se zástupců uskupení v Jednom Ústí. Primátorem má být lídr Tomáš Vohryska.
4: Chtěli bychom předložit plán pro Ústí nad Labem, plán pro všechny obvody, jak chceme, aby to fungovalo, kdy víme, že v radě města budou zástupci všech koaličních stran, ale i definitivní potvrzení bude podléhat schválení té koordinační rady.
2: V Úštěku na Litoměřicku po komunálních volbách obhájí funkci starosty Ondřej Elísek z uskupení SNK Evropští demokraté. Uskupení získalo 2/3 křesel v 15členném zastupitelstvu. Další 3 mandáty má místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, 2 zastupitele bude mít uskupení sportovci a nezávislí. Dosavadní koalice hnutí ANO a ODS v Bílině posílila po volbách o 2 mandáty. V zastupitelstvu má teď 16 křesel z 29. Lídr ANO Radek Zenker považuje za přirozené pokračování dosavadní koalice. S kolegy z ODS se chce sejít dnes. Do zastupitelstva se dál dostali se 4 mandáty hnutí Čistá a bezpečná Bílina a nezávislí pro Bílinu. 2 zástupce má Moje Bílina s podporou Pirátů a 1 Naše Bílina Svobodní. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři zahraničí, budou se zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině, také hybridními útoky namířenými proti Evropské unii a měli by schvalovat rozsáhlé sankce proti ruským osobám a subjektům. Jednat mají i o situaci na Blízkém východě. Česko zastoupí náměstek ministra Jiří Brodský.
3: Sport.
2: V 10. kole Tipsport extraligy Litvínov nebodoval, v Mladé Boleslavi prohrál 1-2. Zklamaný byl po utkání trenér Vervy Robert Reichl.
5: Nám se nepodařil vstup do zápasu, špatná první třetina, špatná druhá třetina. A pak jsme to tak nějak honili a ten výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali, a si myslím, že Bolka zaslouženě vyhrála.
3: Počasí.
2: Dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle slabší přehánky. Odpoledne a k večeru čekejte většinou skoro jasno až jasno. Teploty dnes maximálně mezi 11 až 15 stupni, na horách do 9 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici Skadaněk na Chranické přehradě číslo 224 čekejte omezení mezi Roklí a Hořednicemi. Kvůli opravě tam stále projíždíte Kyvadlově jedním pruhem. Opravy by měly v tomto týdnu skončit. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Je mi jasný, co dnes jako první budete rozebírat po příchodu do práce s kolegyněmi a kolegy, kromě výsledku voleb Stardance. Já se po očku koukal, už vím, komu budu fandit, ale neprozradím to, aby ta dotyčná, když vypadne příliš brzo, abych nebyl zklamaný. Překvapilo mě, jak málo dávala porota bodů. Doma jsem si vyzkoušel vzpomenout, jak se aspoň tančí valčík. A když jsem se teď díval na výsledky, tak na mě vyskočila na internetu reklama na nabídku tanečních kurzů pro dospělé, tak tam určitě nepůjdu, já se potom už při představě, že bych tančil třeba čaču. Ale Stardance, tak to si budeme užívat po celý podzim. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, můžete si při nich zatančit. Budou tu Naďa Urbánková s Karlem Černochem a teď Jana Kratochvílová.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Vzácný nápoj mládí, nevím jak pro vás, pro mě ranní vzácný nápoj mládí je kafe pořádné, aby vás postavilo na nohou, na nohy, dobré ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever, Marcelům všechno nejlepší k svátku, ale to bych se už opakoval, kdybych vám říkal, co dneska ten dnešní den přináší z hlediska kalendáře, co slavíme, co si připomínáme, protože to ví naprosto přesně Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty po čtvrt na 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Možná jste byli o víkendu na fotbale, na zápase Teplic s Olomoucí. Tak souboj týmu z této elitní skupiny Šance Ligy skončil bez vítěze. Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Jaký byl průběh zápasu, hodnocení zápasu, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku pošmourno, zataženo, oblačno, objevuje se i nějaká ta přeháňka. Aktuálně na Litvínovsku, na Teplicku teploty kolem 6 stupňů, 8 stupňů je v Děčíně, 6 stupňů je v Žatci. Dnešní předpověď, dnešní maximální teploty 14 stupňů, bude polojasno až oblačno. Sem tam se mohou vyskytnout slabší přeháníky, na 1100 metrů mohou být smíšené. Odpoledne a k večeru bude oblačnosti ubývat. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: za 6 minut 7:30. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezké ráno. Jen dva góly viděli na celé 4000 fanoušků v zápase fotbalistů Teplice a Olomouce. Přesto je souboj 10. kola, který skončil nerozhodně 1-1, musel hodně bavit. Oba celky potvrdili, že to s útočným fotbalem myslí opravdu vážně.
1: Teď jsem viděl nějaké statistiky, 22 střel jednomu z toho, 25 druhým z toho, jako, takže určitě pro diváka velice zajímavý zápas.
2: Potěšilo trenéra Hanáku Pavla Hapala, že oba celky divákům nabídli výbornou podívanou. Olomouc se sympaticky snažila o kombinační fotbal, přestože musela hrát od 40. minuty bez vyloučeného obránce Lurvinka.
3: Zápas je, myslím, že atraktivní moc, protože oba týmy chtěli hrát a myslím, že o hodně střel bylo. Takže ten zápas vypadal podle mě pro fanouška moc dobře a já na hřišti jsem si ho užil, musím říct.
2: Přiznal olomoucký záložník Michal Beran. Ten rád hraje s míčem a proto vítá snahu ligových týmů o atraktivní herní projev s odvahou útočit.
3: Jsem nadšený, protože i ten náš styl, co po nás trenéři chtějí, tak je super a všechny to baví, všichni chtějí hrát na hřišti, takže viděli jste podle mě, že s tou červenou kartou jsme vlastně pořád hráli, což je super. Mám z toho radost a je super, že ten trend je takový, protože pak je vidět, že i reprezentace se o to snaží, takže jde to od zhora až takhle, až po ty všechny týmy v lize, takže jenom dobře podle mě pro český fotbal a bude to atraktivnější a lidi to bude víc bavit.
1: Tak jak jsme v určité fázi kritizovali národní mužstvo, tak i tam se to určitě bude měnit nebo mění, tak i způsob hry jiných mužstev je podobný, takže my chceme hrát fotbal, myslím, že Teplice je to stejný. Spousta týmů v lize začali s výstavbou od golmana s kombinačním fotbalem, že to není, jak se vždycky říkalo, dlouhý balón jenom a získat ho někde na polovině soupeře po nějakém souboji. Takže my se toho držíme a držet budeme.
2: Slíbil kouč Sigmy a bývalý vynikající hráč Pavel Hapal. Ještě překvapivější je herní přeměna u Teplic, které byly ještě nedávno ryze defenzivním týmem. Proti Olomouci měli ve druhém poločase díky přesilovce územní převahu, kontrolovali hru a ukázali oproti jaru výrazný posun ve snaze hrát útočný fotbal, což si pochvaloval jejich trenér Zdenko Frťala.
4: Jsme rádi, že to byla zábava pro lidi. Neustále tady se bavíme v klubu a ten trend toho fotbalu spěje k tomu, že těch nějakých nakopávaných míčů není tolik a když už jsou, tak jsou to určitý principy, které ty týmy mají v té struktuře té hry. Pořád i v tom držení možná budu trošku hráčům vytýkat, aby ty přihrávky byly rychlejší a kvalitnější. A že jsme to vítězství nepřiklonili. Nás dneska mrzí, protože ta Olomouc byla porazitelná.
2: Cítil teplický trenér Zdenko Frťala, že jeho tým mohl z dlouhé přesilovky vytěžit víc než jen vyrovnávací gol Idrise Hopiho, který skóroval po 48 sekundách na hřišti a odpověděl na vedoucí branku Ahmada Gáliho ze 3. minuty. David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Dej.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Město Žatce spustilo pilotní projekt komunitního kompostování. Dva uzamykatelné kompostéry lidé najdou v Husově ulici a v ulici Podměstí. Přístupový kód získají jen registrovaní zájemci. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy museli třeba přepočítat, ale i to je podle Cízlara běžný postup. 3 miliony korun dá Liberecký kraj společnosti EMBA z pasek nad Jizerou na Semilsku. Peníze jsou určené na likvidaci staré ekologické zátěže, která v areálu firmy vznikla za působení státního podniku Krkonošské papírny. Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají také jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém se na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky společností. Muže, který hrozil atentátem polskému premiérovi Donaldu Tuskovi a ministru obrany Vladislavu Kosiniaku-Kamiszowi, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra Marcin Kierwiński, podle kterého muž útok skutečně plánoval. Dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle slabší přehánky. Odpoledne a k večeru bude už většinou skoro jasno nebo jasno. Teploty do 15 stupňů, na horách dnes do 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V centru Ústí nad Labem v ulici U kostela se před bývalou Českou národní bankou srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Podle všeho babí léto pokračuje. Tento týden nás čeká slunečné počasí, po ránu samozřejmě mlhy, přes noc většinou zima, ale přes den teploty až kolem 18 stupňů Celsia. Zhorší se nám to na víkend, kdyby dokonce na horách se mohlo objevit sněžení. Tak se necháme překvapit, jaký ten vývoj počasí bude. Rozhodně já vím, jaký bude vývoj písniček u nás. Máme pro vás písničky, které nestárnou. Za chvíli Petra Janu, Jiří Bareš a teď Michal Hruza. Dobré ráno.

0: Krásný den, Český rozhlas Sever s vámi. Máme 10 minut po 7:30. O víkendu jsme měli Světový den zraku a o očích jsme si povídali v pátek. V pořadu Dáme řeč dovolala se i posluchačka Hana z Mostu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Nosíte brýle?
1: No už ne, já jsem nosila. Měla jsem 3,5, ale už je to 17 let. Zjistili mi šedivý zákal, tak mě to odoperovali na jedno oko. A od té doby teda ale fakt brejle nenosím ani na čtení. I malinkatý písmenka přečtu, nebo navlíkám malinkatý korálky, různě dělám náramky a takový bez brejlí všechno. Pak mi teda zjistili na tom oku druhém, tak mi to taky udělali, ale špička, žádný brejle, na blízko, na dálku, na čtení, všechno přečtu. I ty návody, ještě ty minimální, taky přečtu. A chtěla bych ještě teda ale říct, že dříve si nepamatuju, když jsme byli mladší, když někdo šel na šedivý zákal, nebo šedý zákal, že jo, na operaci, tak bylo těch lidí minimálně. A dneska pomalu na každého druhého člověka, každý má šedý zákal operace, jako jo. Takže to je zajímavý.
0: Tak já vám držím palce, aby vám ty oči držely, abyste krásně stále viděla. Díky za telefonát. Mějte se hezky.
1: No já taky vám moc krát děkuju. Naschledanou.
0: A dneska sport. Měli jste někdy nějaký úraz během sportu? Při jakém sportu se vám to stalo? Potřebovali jste si zavolat lékařskou pomoc, nebo jak jste to řešili a souhlasíte s tvrzením sportem k trvalé invaliditě? Volejte po 9, nebo už teď pište maily na dámereč@rozhlas.cz. I nadále pěkný den, i nadále dobré ráno na severu Čech.

0: Minutu před 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Určitě někdo za vás byl u pramene Labe, tam je taková zeď a na ti zdi jsou erby, měst, kudy řeka Labe protéká. Po návštěvě pramene Labe Vladimír Urban zjistil, že na tamní zídce chybí spousta měst, kudy tato řeka protéká. Chyběla i jedno rodná Roudnice nad Labem a tak se rozhodl, že jednou domovské městě vytvoří galerii erbu opravdu všech měst, kudy Labe protéká a my se do Roudnice vydáme za pár minut.
1: Počasí.
0: Aktuálně na severu Čech oblačno zataženo, objevují se i přehánky, radarové snímky ukazují, že prší na Děčínsku, teploty 6 stupňů máme v Bílině, 6 stupňů máme také v Jiříkově. Dnešní maximální teploty budou do 14 stupňů Celsia, bude polojasno až oblačno, ojedinile se vyskytnou slabší přehánky, na 1100 metrů nad mořem budou smíšené, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Pěkný den, hezké ráno všem. Kvízová otázka k dnešnímu ránu. Víte, kolik měst na své cestě od Pramene až k Ústí protíná řeka Labe? Pomoci vám s tím může nová erbovní zeď, která vznikla v Roudnici nad Labem. Přímo pod vlakovým nádražím jsou erby a názvy všech českých měst a tohle říční spojenectví propojí se v následujícím roce, rozšíří i za české hranice.
1: Okres Litoměřice, Štětíž, že jo, tamhle Liběchově, okres Mělník, Roudnice, Litoměřice, Lovosice, Ústí a Děčín.
2: Vypočítává Vladimír Urban, který s nápadem na vytvoření erbovní stěny přišel jako první.
1: Se podařilo od těch měst vyžádat, aby ty erby nám dali ve vektorech a v heraldických barvách.
3: Na zdi podél Roudnického nábřeží je osazeno 28 erbů českých měst, která pomyslně jako modrá linka spojuje řeka Labe. Návštěvníci tak mohou vidět zhruba metrové erby od Špindlerova mlýna až po hraniční Děčín.
1: Přelouž tam má mříž, ale to není mříž, to je rošt, neboť ten svatej, který ho upálili, tak si to dali potom do svýho jako erbu.
4: Je to opravdu moc pěkný, budete pokračovat v těch cizích?
1: Příští rok bychom chtěli doplnit těch 50 německých, to se nám to nepodařilo, protože to není jednoduchý.
3: Přibližuje kolem jdoucím další etapu Vladimír Urban. Cílem je získat dalších 50 erbů. Tentokrát ale německých měst.
1: Máme asi 5 nebo 6 těch tabulí s těma erbama a tabulkama, ale bohužel to je málo, celkem je to 50. Nicméně nedávno nás navštívili tady ambasádoři Dessau-Roslau, Raf Schiller a Christina Hepner, kteří nám přislíbili jako tu aktivní pomoc.
3: Při obnově nábřeží se počítá i s lavičkami a vlajkoslávou.
1: Tady tam, jak stojíme, tak tam by měl být styčen z vlajkosláva takovej ten stožár Marina a na tom by byly vlaječky těch měst, to znamená 28 českých a 50 německých a na přechodu hranic by byla malá česká a malá německá.
3: Shrnuje závěrem Vladimír Urban z Roudnice nad Labem, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

za 6 minut 8, vy jste s Českým rozhlasem Sever, samozřejmě i ve zprávách celou se budeme věnovat proběhlým volbám. Zavítáme do Libochovic, dozvíte se od nás, jak tam volby dopadly. I nadále pěkný den, i nadále dobré ráno na severu Čech. Jste s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. SOS tlačítka dostanou do konce roku všechny školy v Krupce. Starostové Libochovic nebo Terezína mají po volbách možnost pokračovat další 4 roky, začínají vyjednávání. Dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne i skoro jasno, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy museli třeba přepočítávat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, říká Cízlar.
2: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
0: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo přibližně 48% voličů, při minulých volbách to bylo přes 46%. Vítězem komunálních voleb v Terezíně je uskupení Reset s podporou Naše Česko. V 15 členném zastupitelstvu obsadí 5 mandátů. Druhé hnutí ANO bude mít 3 zastupitele. Po dvou křeslech v zastupitelstvu budou mít uskupení Ženy Terezínská, Terezínsko a Srdcem za Terezín. Uskupení Opora Terezínská získala 1 mandát. Dosavadní koalice s hnutím ANO by měla v Terezíně pokračovat. Českému rozhlasu to řekl lídr vítězného uskupení a starosta René Tomášek. Komunální volby v Libochovicích. Na Litoměřicku vyhrálo s velkým náskokem uskupení Pro Libochovice, Poplze a Dubany. V 15 členném zastupitelstvu má 10 mandátů. Funkci starosty tak obhájí Miroslav Zůna. 4 zastupitele bude mít uskupení společně za Libochovice, Poplze a Dubany a 1 mandát mají svobodní. Krupka na Teplicku rozdává SOS tlačítka do všech škol města. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové je všude budou mít do konce letošního roku. Teď je dostala základní a mateřská škola v ulici Teplická. Mobilní i stacionární tlačítka umožní rychle přivolat městskou policii.
3: Mobilní zařízení nosí učitelky školek při vycházkách. V základních školách je pedagogové můžou vzít třeba na školní výlety. Stacionární SOS tlačítka rozmístí školy v budovách na místech, která vytipuje městská policie. Poslouží taky jako požární hlásiče. Projekt počítá i s přípravou 3D podkladů školních budov, které pomůžou strážníkům s lepší orientací. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokonině. Jde o první ze 63 městských budov, na kterých město solární panely staví. Další už jsou osazené a čekají na připojení, na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriová úložiště. Výstavba fotovoltaik má být hotová na konci roku 2028 a bude tvořit základ městské komunitní energetiky. Informoval o tom ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
1: Počasí.
0: Dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle stále se slabšími přeháňkami. Odpoledne a k večeru už většinou skoro jasno nebo jasno. Teploty dnes od 15 do 11 stupňů, na horách do 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Chabařovicemi na Ústecku pokračují práce na opravách sítí. Omezení na kyvadlový provoz je aktuálně mezi kruhovým objezdem a radnicí. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Co víkend na zahrádce, tak si tipnu, že jste asi hlavně ryli a hrabali listí, ale přesto zahradník, který má začepicí, na podzim také sází, a to se dozvíme i od hosta, který k nám přijde po 11. dopolední. Bude to Stanislav Vilím, zahradník na zámku Stekník, vysokoškolský učitel, autor několika knih o pěstování rostlin a téma O cibulnatých a hlíznatých rostlinách se dozvíme. Často totiž nevíme, že právě tato podzimní doba je zásadní pro nejlepší výsledky, neboť se cibule a hlízy vysazují a výsledky se projeví právě na jaře. Tak sázíme a zasadíme i další písničky, které nestárnou. Budou tu Karel Zich a Jakub Smolík.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: den vám všem, 11 minut po 8 hodině, posloucháte Český rozhlas Sever. Napadlo vás někdy, proč muži mají prstní bradavky? Já jsem nad tím několikrát přemýšlel a konečně to zjistím od Martina Písaříka v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč mají muži prstní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: čtvrt na 9, posloucháte Český rozhlas Sever. Není to obyčejná budka, je to metobudka. A k tomu šestiboká z konce 19. století. A vy určitě znáte, pokud znáte Liberec, tak patří mezi významné památky Liberce. Doposud stále na frekventované autobusové zastávce. Několikrát do ní narazil autobus. Naposledy letos na jaře, a tak město teď budku nechává opravit. My se vydáme se podívat, jak oprava vypadá, jak probíhá do kovářské dílny, a reportáž uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí. Aktuálně, když se dívám na teploty, ty jsou kolem 7 stupňů. 7 stupňů hlásí Teplice, 8 stupňů máme v Litoměřicích. Dnešní maxima 14 stupňů, bude polojasno až oblačno, jinak slabší přeháněnky, na horách mohou být i smíšené. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Hezký den.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala, a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, 9 minut před 8:30 jste s Českým rozhlasem Sever. Pojďme se vydat za tou metal budkou nádhernou. Najdete na ní Lambrechtův polymetr, zapisovací teploměr nebo třeba termohydroskop. Liberecká meteorologická budka je z 19. století, nechal jí vyrobit horský spolek pro Ještěcké a Jizerské hory. Šestibodká budka má připomínat radniční věž a patří k významným památkám Liberce. Ještě donedávna stála na autobusové zastávce u radnice. Na jaře do ní ale už po několikáté narazil autobus, město ji proto nechává opravit u uměleckého kováře.
1: Tahle ta kytička, která je tady nahoře jako ozdobná, tak ta už to dostala právě po třetí od toho autobusu. Ten největší problém, který my teďkon řešíme, je to, že vlastně došlo k odlomení části toho pásku zdobného.
2: Restaurátor Václav Nikendej teď ukazuje pás, který se tady bude vyměňovat.
1: Tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
2: Autobus taky částečně poškodil roh střížky.
1: To poškození není tak velký jako při tom minulém restaurování, takže tady to stačilo jenom vyklepat, lehce zapájet.
2: Budka doposud stála na okraji chodníku na náměstí doktora Edvarda Beneše, v místě, kde zastavují autobusy nejvytíženějších linek ve městě. Magistrát teď sokol nechal přesunout blíž k radnici.
1: Zůstala tam vlastně i ta nika, aby tam ten autobus nebo jakákoliv jiná doprava se k tomu nedostali.
2: Před námi je teď ta střížka, vidím, že je to zanešené v těch spojích.
1: Základní čištění tam samozřejmě bude probíhat, nemůže být úplně nějak agresivní. My bychom neměli dělat zásahy, které nějakým způsobem můžou i narušovat autenticitu toho samotného objektu, jo, což konec konců bylo i v případě té konstrukce, ve které jsou umístěny ty stroje. Tam vlastně bylo počítané s tím, že odstín té barvy tak by měl taky evokovat ušlechtilou patinu na mědi.
2: Taková světlá tyrkysová nebo světlá zelená?
1: Možná taková tyrkysově zelená.
2: Máme tady i ty jednotlivé přístroje,
1: přesně
2: tam
1: tak.
2: Poškození nebylo.
1: Funkční jsou teploměry, ale co se týká vlastně třeba těch barometrů, těch hygroskopů, tak nějakým způsobem fungují, ale ukazují už jenom orientační hodnoty.
2: Není to přesné meteorologické měření?
1: Přesně tak, teď už ne.
2: Dominantou je slunce s měsícem na vrcholu té střechy a teď dokonce teda je ověnčeno i pavučinami.
1: To není nic, čím by mohli tu památku poškodit, takže si to tady nechávám jako takový hezký dekorativní prvek. Ta pavučina tomu dělá takovou krásnou svatozář.
2: Před libereckou radnici by se měla meteobudka vrátit na začátku listopadu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s

Krásný dobrý den, dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Zprávy v půl se blíží, s ním má i František Janeček, samozřejmě aktuální předpověď počasí a aktuální pohled na silnice. I nadále pěkný den vám všem.

0: které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Silničáři v Rounici nad Labem na Měsíc uzavírají část ulice Řipská od viaduktu Umyvy až ke křižovatce s ulicemi Rígrova a Michálkova. Podle mluvčího města Jana Vancla budou frézovat silnici a pak položí nový živičný povrch. V Národním parku České Švýcarsko se díky deštivému počasí snížilo riziko vzniku požáru, je na nejnižším stupni ze tří. Na území parku tak platí běžná pravidla chování, ale podle návštěvnického řádu, který například zakazuje rozdělávání otevřeného ohně. Poblíž Malečova na Ústecku vysázejí dnes ochránci přírody zvonovec liliolistý. Podle Karolíny Šůlové z Agentury ochrany přírody a krajiny zasadí ve spolupráci s Teplickou botanickou zahradou 84 rostlin. Zvolení zastupitelé koalice Jednoústí dnes projednají personální složení vedení města i postup jednání v městských obvodech. Domluvu pak musí ještě schválit koordinační rada složená ze zástupců všech 7 subjektů v této koalici. Další informace připojíme přibližně 10 minut před 9. Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. Dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle stále slabší přeháňky, odpoledne a k večeru už většinou skoro jasno až jasno s teplotami i do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici mezi Brozany nad Ohří a Rochovem se srazilo osobní auto s motorkářem. V Pertolticích na Frýdlansku pozor na průtahu obcí, tam narazilo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:55, posloucháte Český rozhlas Sever. Je to tady, teploty kolem 7 stupňů Celsia nad nulou v noci, na Sněžce lehký poprašek sněhu a začínáme bláznit v pneu servicech. V tuto chvíli čekací doba asi 14 dní, a tak pokud potřebujete přezout pneumatiky, tak si pospěšte. Hezký den, hezké ráno vám všem i s Českým rozhlasem Sever, i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Katapult, teď Hana Zagorová. Na věky zůstává.

0: vámi. Hezké pondělí 12. října, ptáte se, co přinese dnešní den. Já vám na to naprosto přesně odpovím. V Mostě zahájí festivalový orchestr Petra Macka svou 36. sezónu. Zahajovací koncert s názvem Klavírní a pěvecké nebe krásných melodií bude začínat v 7 večer v Městském divadle. V Zubrnicích v Muzeu v přírodě probíhá výstava Podzimní ovoce. Ta tady bude až do 18. října. Ve stodole ze zadní lhoty si můžete prohlédnout na 100 starých odrůd jablek a hrušek. Navíc v sobotu bude na programu také moštování, komentovaná vycházka do sadu a pomologická poradna. A v Ústeckém činoherním studiu pokračuje divadelní festival kult inscenací Fuente Vojena. Od 7 večer uvidíte technokratickou pohádku o tom, že mlčet se dá jen do určitého bodu. Tak i nadále vám všem hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Máme 2 minuty před 8:45. Hned po skončení voleb se na mnoha místech rozběhla koaliční vyjednávání. Někde s tím politici začnou až teď. Jak se vyvíjejí schůzky s novým vedením měst v Ústeckém kraji, to si shrneme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. V tuto chvíli na severu Čech podle radarových snímků by se nějaká ta přeháňka mohla objevit na Ústecku. Teploty, ty jsou stále kolem 8 stupňů Celsia nad nulou. 7 stupňů teď máme v Duchcově, 8 stupňů máme v Děčíně. A ta předpověď pro dnešní den, maximální teploty 14 stupňů, bude polojasno až oblačno. Pojídnila na horách slabší přeháníky na 1100 metrů nad mořem můžou být smíšené. Odpoledne a k večeru bude oblačnosti ubývat. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den, hezké ráno vám všem. Vítězné jednoústí v krajském městě se bude na postupu při jednání domlouvat s opozicí. V Mostě nebo Terezíně se teprve o koalicích bude jednat a v Teplicích je už jasno. Přinášíme vám aktuální informace o povolebním vyjednávání a má je náš reportér Honza Beneš. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: V Ústí nad Labem vítěz bude vládnout sám. O čem chce tedy s opozicí jednat?
1: Chce nabídnout vedení kontrolního a finančního výboru. Zvolení zastupitelé jednoho Ústí se také domluví na postupu při jednání o obvodech Neštěmice a Severní terasa, kde nezískalo většinu. A také o personálním obsazení rady města a obvodu Střekov a Centrum, kde bude jedno Ústí vládnout také samo. A už až se tedy domluví, tak všechno musí podle lídra a pravděpodobného budoucího primátora Tomáše Vohrysky schválit koordinační rada. V té jsou zástupci všech uskupení, tedy pro Ústí, UFO, TOP 09, Starostů, Zelených, Pirátů a Hnutí naše Česko. Všichni by mimochodem měli mít své zástupce i v radě města. No a teprve pak začnou schůzky s opozicí. V té skončilo Hnutí ANO, Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov, koalice ODS a Lidovců a SPD s motoristy.
0: První kolo jednání mají za sebou i zástupci stran a hnutí v Děčíně. Jak dopadlo?
1: Zatím bez výsledku. Podle našich informací šlo o první schůzky, kdy si představitelé jednotlivých subjektů vyjasňují své pozice. Připomenu, že dosavadní koalice ANO volby pro Děčín a uskupení Náš Děčín ve volbách mírně oslabila. Naopak posílila třeba ODS a v zastupitelstvu jsou i Starostové. A právě lídr Starostů Zdeněk Machala nám řekl, že se snaží složit čtyřkoalici bez hnutí ANO. Početně by to vycházelo. I primátor Jiří Anděl z hnutí ANO řekl, že během nedělní prvního kolečka jednání právě narazil i na variantu koalice bez ANO. Jednání budou ještě dál pokračovat, doplním, že do děčínského zastupitelstva se dostala i SPD a Hlas Děčína. Hnutí ANO oslabilo i v Chomutově, lídr Radek Vyšín chce jednat se všemi, i tam je ale možné, že vznikne koalice bez ANO a podobná situace je i v Lounech.
0: Jsou města, kde se vládnoucí koalice nezmění?
1: Ano, v Teplicích dál povládne hnutí ANO a volba pro Teplice, vítězná ODS jde do opozice stejně jako SPD. O budoucím uspořádání bude ANO a volba podle náměstka primátora Petra Slavíčka z volby jednat zítra. Bílinu na Teplicku zřejmě dál povede ANO a ODS. Dosavadní koalice ve volbách mírně posílila. Jednání bude podle lídra ANO z Radka Zenkra dnes. A na pokračování koalice to vypadá i v Terezíně. Tam jednání teprve začnou. A třeba v Rumburku zvítězilo hnutí STAN. Podle lídra Petra Číly se chtějí sejít se všemi, kteří se dostali do zastupitelstva, a pak se teprve bude nějaká koalice rýsovat.
0: Honzo, děkujeme za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever s vámi za 7 minut 9. hodina. Ve zprávách celou se dozvíte, že Lidové sady v Liberci mají novou vizuální identitu. Je tam mnoho změn. Podrobnosti ve zprávách celou a po 9. už dáme řeč. Dnešní téma, úrazy při sportu. Měli jste nějaké? Tak po 9. zavolejte. Hezký den.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Žatci začaly fungovat dva komunitní kompostéry. Lidové sady v Liberci mají novou vizuální identitu, ponesou název Lidáky. Definitivní složení Senátu bude jasné na konci týdne. 22 obvodů čeká druhé kolo voleb. Dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne postupně i skoro jasno, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné pondělní dopoledne. Město Žatec spustilo pilotní projekt komunitního kompostování. Dva uzamykatelné kompostéry lidé najdou v Husově ulici a v ulici Podměstí. Přístupový kód získají pouze registrovaní zájemci. Město chce zamezit vhazování jiného odpadu než trávy, listí, plevele nebo některých zbytků z kuchyně.
2: Podle Světlany Janegové Tekeliové z majetkového odboru radnice stály oba kompostéry téměř 100 000 korun. První kompost ze sídlištních nádob mohou obyvatelé využít zhruba za 9 měsíců. Během zrání ho několikrát sami nebo s pomocí technické správy města. Město také pořídilo 14 kompostérů pro zahrádkářské kolonie. Stálo to 450 tisíc korun a většinu peněz poskytl kraj. Ze Žatce Jakub Kalaf, Český rozhlas.
0: Liberecké hudební a kulturní centrum Lidové sady se nově jmenuje Lidáky. Centrum v loňském roce prošlo celkovou opravou. Podle vedoucího střediska Michala Kadlece bylo potřeba vylepšit i název centra a vizuální identitu. Lidáky nově nabídnou nahrávací studia pro studenty hudebních škol, moderní malý sál i experimentální studio, říká Kadlec.
3: Na velkém sále, kromě toho, že se výrazně zlepšila akustika, tak došlo k tomu, že tam máme výsevnou elevaci.
4: Máme to všechno na motorech. To znamená, že zajede do takové velké komody, která je naproti pódiu. Z toho sálu nám zabere pouhý metr a půl.
0: Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovno v prvním kole získalo senátorské křeslo kandidátů 5. Nového senátora už teď znají na Rychnovsku nebo na Děčínsku. Na severu Čech budou teď lidé vybírat v obvodech Louny a Česká Lípa. Doplňovací volby do Senátu se konají každé 2 roky. Obměňuje se při nich vždy třetina horní komory.
1: Sport.
0: Fotbalisté Teplic remizovali v 10. kole šance ligy s Olomoucí, která hrála od 40. minuty bez vyloučeného Lurvinka 1-1. Severočeši vyrovnávali v 70. minutě díky gólu střídajícího Idrise Hopiho. Teplický trenér Zdenko Frtěla považuje výsledek za spravedlivý.
5: Když se nám povedlo střelit gól, tak pak k tomu možná chyběla nějaká s chladnější hlavou nějaká myšlenka, že jsme pár míčů lehkých ztratili a Olomouc neustále hrozila z rychlých protiútoků, takže v finále ten bod je asi spravedlivý.
0: Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v národní lize po 5. v řadě, v tabulce se posunuli na 2. pozici. Sluneta porazila v 6. kole Olomoucko přesvědčivě 102-66 a během utkání ani jednou neprohrávala.
1: Počasí.
0: Dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle slabší přehánky. Odpoledne a k večeru čekejte už většinou skoro jasno nebo jasno. Teploty od 11 do 15 stupňů, na horách do 9 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem v 7 hodin ráno, 121 cm, průtok 73 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V ulici Komenského aleji v Žatci pozor na novou nehodu, srazila se tam dvě osobní auta a na silnici mezi Brozany nad Ohří a Rochoven policie a záchranáři stále zasahují u srážky osobního auta a motorkáře. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. Měli jste někdy při sportu nehodu? A kde se vám a při jakém sportu se vám to stalo? Fando, měl jsi někdy třeba, nevím, jestli sportuješ vůbec, ale měl jsi někdy nějakou nehodu při sportu?
7: Ano, kdybys ty otázky kladl postupně, tak bys se dozvěděl, že nesportuji, ne nějak aktivně, a tak tedy k nehodě jsem nedošel, ale u několika jsem byl při fotbale.
6: Jo, při fotbale.
7: No, viděl jsem pár, víš, jak se dojde do takového toho nášlapu, jdeš po míči a někomu zmasakruješ třeba holeň. nebo kotník, tak u toho jsem několikrát byl, ne osobně, ale stalo se to, když jsme si tak čutali, řeknu.
8: Jo.
7: Takže ano, viděl jsem i ošklivý úraz, když jsem viděl kus kosti, tak to nebylo příjemné.
8: Takže ani otřes mozku po zásahu pingpongovým míčkem
7: ne, jsem nic takového. Na kole jsem měl takový, ale to je takový ten běžný mužský úraz na kole s rámem, to asi zažil každý.
8: Jasně.
7: To ani nepovažuji. To je tak součást výchovy, bych řekl.
8: Tak zavolejte 475 212 212 vaše nehody při sportu, jak jste to řešili, a samozřejmě napište klidně e-mail na dameraď@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Pavel Bobek, teď Jojo Band.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Měli jste někdy nějakou nehodu při sportu? Kdy a jakém při sportu se vám to stalo? Já celý život nějak sportuji. V mládí, dětství jsem dělal závodní lyžování, atletiku, měl jsem několik pádů, ale musím zaťukat, nikdy jsem nic neměl zlomeného. Bojím se hlavně na lyžích, teď se bojím hlavně od dcery, a to kvůli bláznům, kteří se po sjezdovce řítí hlava nehlava, pak se bojím také, když vyrážíme na kolech kvůli autům, které vás těsně objíždějí. Jsou nehody samozřejmě při sportech a pak jsou i operace, které následují. Desítky tisíc z nás ročně skončí podle odhadu ortopedů na operačním sále kvůli třeba poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují lékaři, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fojtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisků využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně, hůř je na tom ten vnější, vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je to jako velké roztržení, nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo, dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je, takže jdeme to. No.
2: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní menisku byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: A teď to nechám na vás. Zranili jste se někdy při sportu? Při jakém? Co se vám stalo? Jak jste to řešili? Volejte 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. A samozřejmě společně to v dnešním pořadu Dáme řeč probereme.
5: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Krásný den, hezký den, hezké dopoledne vám všem. Zranění při sportu dneska probíráme v pořadu Dáme řeč. Samozřejmě nějaké to zranění jsem měl, tržné rány, odřeniny. K doktorovi jsem ale nemusel, asi si pamatuju nejvíc pád na lyžích, bylo to v Proseči pod Ještědem na sjezdovce, tu si pamatuju. Ujela mi lyže na ledové ploše, vřítil jsem se do stromu, to se ještě nenosili helmy. Měl jsem ošklivou ránu na noze a dnes tam mám jizvu, ale naštěstí, jak říkám, nic zlomeného. Pojďme na první telefonát. Marie z Kamenického Šenova je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den vám do redakce i všem posluchačům.
0: Tak co vy a nějaké zranění při sportu? Bylo tam něco?
1: Tak já nebudu tentokrát mluvit za sebe. Já vám musím něco říct za mého manžela.
0: Ano.
1: Můj manžel teda začal už v raném mládí sportovat, nejdřív se zavíval boxem a potom přešel asi kolem, no v 18 už na silový sport, začal spírat. Začal spírat a můžu vám říct, že teda si měl nějaký drobný úrazy, takový to nepotřebovalo nějaký zásahy, sanitin a tak dále, ale jak se říká sportem k trvalé invaliditě, tak manžel spíral až do samého, dá se říct, stáří. V 75 už byl zdvižený prst, asi tam nahoře někdo řekl dost. A manžel si vysportoval. Měl asi 6 operací, v 75 to začalo, první koleno za rok, druhé koleno, dvakrát páteř, kyčel, 4x kýlu. Takže tak, jak nepotřeboval sanitu za mládí, tak teď sanity k nám, co jezdili, už nepotřebovali ani navigaci. No. No, a tak manžel, ale všechno to ustál a dneska teda právě tou silou vůle a že ještě nechce být tak jako stranou, tak chodí teda na procházky, doma jezdí na rotopedu, sem tam si ještě zajdeme na taneček se seniory. A tak ta jeho sportovní vůle ho udržuje stále při životě.
0: Je, tak ho pozdravujte. A neříká heslo sportem k trvalé invaliditě?
1: No tak to říkáme, že jo?
0: Říkáme,
1: a říká
0: ano.
1: To i známým, když se bavíme, protože oni, u něj to opravdu tak je, to vám můžeme potvrdit.
0: Dobře, tak ho moc pozdravujte a díky, mějte
1: děkuji.
0: Se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Napsal nám Petr, byl jsem zničený, když jsem hrál fotbálek s mladým, se svým synem před barákem, trošku jsme se do sebe zahákli, trefil mě loktem a na týden mě totálně zrušil. Tak zavolejte i vy, 475 212 212. Máte za sebou nějaká zranění při sportovních výkonech? Můžete napsat e-mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rád

0: Český rozhlas Sever s vámi. Zranění při sportech, jaké jste měli? Jako mladý kluk, to si pamatuju, bláznivý mladý kluk bez rozumu, se pamatuju, že jsem jezdil hodně na kole. U babičky byla taková rovinka z kopce, byly koleje, které byly na šikmo přes vozovku, tak jsem si říkal, jak to rozjedu z kopečka. No, dostalo se mi jedno kolo do koleje a už jsem letěl, byl jsem pěkně sedřený, ale přežil jsem a to je důležitý. Pojďme na další telefonát. Zdeňka z Jizerek je na telefonu, hezký den.
1: Mám taky hezký den,
0: dobrý
1: hlavně
0: den.
1: Bez úrazu.
0: Ano, přesně tak. Tak co vy máte za sebou? Jste v Jizerských horách, to je sportovní ráj.
1: No. Sportem opravdu k trvalé invaliditě.
0: Povídejte.
1: No já už jako 10 leta jsme venku, do školy jsme jezdili na kole. No, tak se mi podařilo se dostat pod auto.
0: To je nepříjemné.
1: No, a to bylo teda opravdu, to jsem měla, dá se říct, zlámaný, kde co všechno. Ano. Naštěstí jsem šla jako mezi kola.
0: Ano.
1: Takže to bylo dobrý.
0: Nebyl ten nález takový. Ano.
1: No, a pak jsem dlouho jako kolu odolávala, protože jsem byla skoro rok jako... No, nemohla jsem chodit, měla jsem obě nohy zlámaný a tak dále. No, takže kolo jsem jako dlouho ignorovala.
0: Jasně,
1: to
0: je pochopitelný.
1: No, ale přece jenom v nějakých 20 jsem sedla na kolo zase a jezdila jsem. A jezdím teda do dneška. Ale další úraz mě čekal asi před 10 lety, kdy jsem uhybala, za mnou jel tyrák.
0: Zase na kole.
1: A to jsme kousek přejížděli jenom po silnici na nějakou tu cyklostezku. A já mu uhybala opravdu do kraje, on přejel a já jsem se zařadila jako za něj a ten vír, co je za tím autákem, tak mě strhnul. Šla jsem do boku, rameno v háji, praskla hlava.
0: No tak už na kolo.
1: Opět půl roku mimo, protože dnešně všecko to rameno dali dokupy.
0: Jasně.
1: No a teďkon je to 2 roky, co teda na lyžích, ale to jsem ani nejela, to mě můj mužský, jsem stála, slezli jsme z vleku, stála jsem, prostě čekala jsem, až on opustí kotvu. A teď to tam bylo takový hezky úledovatělý. No, jemu podjeli lyže, podrazil mě nohy a já spadla na tu jeho lyži, no a kyčel v háji.
0: Tak já vám radím žádný kolo, žádný lyže, už jenom hezky v klidu na houby. Jo, hezky.
1: Nepak, já jsem nepokoj. Já jsem se probudila po operaci kyčla, první slova, co byly, budu moc na lyže.
0: No jo.
1: A pán doktor říkal, já se z vás zblázním.
0: Takže letošní sezóna zase na lyžích, je to tak?
1: Jo, pokud bude sníh.
0: Tak si to užívejte a buďte na sebe opatrná. Díky
1: takže,
0: moc, mějte se hezky.
1: Hlavně, že mě vždycky z toho jako dostali. Za to teda vděčím hlavně Jablonecký nemocnici a Pírkovou sanatorium na Rýboleslavi.
0: Tak je zdravíme. Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky, naschledanou.
0: Napsal nám Honza, já jsem skočil do vody, pod kterou byl kámen, tak to jsou opravdu nebezpečné skoky. Naštěstí jsem skočil po nohou, takže jenom zlomená noha. Nebylo to po hlavě. Tak přátelé, zranění při sportu dneska probíráme, v pořadu Dáme řeč. Zavolejte 475 212 212, Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Zranění při sportech, které jste měli, které máte za sebou. Zavolal jsem sportovci tělem i duší Vláďovi Hronovi. Vláďo, já tě zdravím, ahoj.
1: Já zdravím všechny sportovce a nezapomeňte na základní sportovní poučku hned na začátek. Pokud vám nejde sport na poprvé, nedělejte parachutismus. To je jenom takový, no to je pro sportovce, to jo, je taková... No,
0: to je základní životní poučka.
1: A... Je, no, já jsem s padákem skákal, vím, o čem mluvím.
0: Jo, tak výborně, tak tebe se seskok povedl, jak to poslouchám, ale co nějaké zranění při sportu, měl jsi?
1: No byla jich obrovská spousta, fakt? Samozřejmě už na začátku, když jsem v dětství propadl karate, tak, ale je zvláštní, že já mám zranění při sportech, který s tím sportem vlastně nemají vůbec nic společného. Protože my jsme na tréninku dávali dohromady žíněnky, ale to nebyly žíněnky takový ty s těma měkkýma okrajema, ale takový ty kostky pěnový.
0: Ano.
1: Z té tvrzený gumy. No a samozřejmě kamarád šel na kraj, že to skopne dohromady ty dvě kostky, které tam ležely. Oni byli čtyři takový velký, který vlastně tvořili tu základní plochu, kde se cvičilo. No a já měl nohu takovým způsobem, že jsem měl prst jako vohlej přes tu jednu kostku, no a on to skopnul dohromady, takže můj palec odešel mezi kostky. Měl jsem zlomenou nohu, zlomený palec na noze a přitom při tréninku se mi v životě nic nestalo, nebo při kumite. Takže je to, to jsou takové ty legrační věci. Při fotbale taky, můj první přeražený rypák, sedím a fandím. No někdo kopnul a trefil mě sedícího fandícího. Když jsem hrál, tak jsem většinou taky jako, já jsem takovýhle pechař, že prostě opravdu akorát teda jednou při fotbale a to taky bylo, to je nedávno, to budou tak 4 roky, možná 5. A taky, vždycky prostě jdeš, sfaulujou tě, spadneš, skočíš, uděláš 4 kotrmelce, já nevím co všecko. A to byl zápas, kdy jsem běžel a já jsem prostě blbě šlápnul.
0: Ano.
1: Já jsem prostě blbě šlápnul, no a to víš, že jsem skončil v nemocnici, operace, přetržený křížový vazy, meniskus, prostě jenom jsem blbě šlápnul, no. Takže já mám opravdu takovýto obrovský štěstí zranit se ve chvíli, kdy se nezraní opravdu nikdo jiný.
0: No a poslouchám, že hlavně je to fotbal teda.
1: Tak fotbal od dětství, to je takový nejjednodušší sport, ke kterému se dostaneš prostě za barákem, když je vás víc než dva a máte i ve dvou se dá kopat a prostě tam je čudé vždycky po ruce.
0: No jasně.
1: Na tenis už musíš mít rakety, na badminton musíš mít vybavení, prostě už to je takový, že něco potřebuješ, ale ten míč, to v podstatě se dají, dá se říct, zbalit trička do kuličky a kopat s tím, takže ono, ten fotbal je taková...
0: Jdeš v nejbližší době hrát fotbal?
1: Čověče, kopal jsem si, nebo hráli jsme takový bago, asi před 14 dnama na jedné akci, kde byli prostě mladí kluci s míčem a viděli mě postávat za jevištěm a zeptali se, jestli si nechci kopnout s nima, takže jsem hrál s nima. Takže ono to je téměř instantní, neustále. To není jako kdy jdeš hrát fotbal, to se prostě stane.
0: A dopadlo to dobře tentokrát. Tak jo.
1: Zaplať pámbu a přeju všem, aby to vždycky dopadlo dobře. Dávejte si při sportu pozor, ale bacha, nejvíc zranění je mimo.
0: No, jak jsme slyšeli. Díky moc a měj se hezky. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Vláďa Hron na Českém rozhlasu Sever. Vy taky zavolejte 475 212 212. Dáme řeč, jaká zranění při sportu už máte za sebou, co se vám povedlo či nepovedlo. Volejte, společně to probereme.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: rozhlas Sever s vámi. Hezký den. Zranění při sportu dneska probíráme. Jsou sporty nebezpečné, jsou sporty méně nebezpečné, ale já jsem se dokázal dvakrát zranit i při běhu. Dneska, nebo letos už mám dva pády u běhání. Jednou u jezera v Mostě jsem se vyhýbal ještěrce, zakopl jsem a upadl jsem. A po druhé na Reslu jsem zakopnul o skrytý kořen, taky to byl pěkný držkopád. No, naštěstí jen modřiny a nějaké odřeniny. Pojďme na další telefonát. Petr Kamioňák z Plzně. Hezký den, zdravím. Halo, halo, slyšíme se? A vypadá to, že nám Petr slyší.
1: Halo.
0: Ano, slyšíme, výborně. Tak, Petře, jste na telefonu? Jsme ve vysílání.
1: Jo, tady Kamioňák, Čerej věk, Petr Plzeň, zdravím.
0: Dobrý den, zdravím vás taky. Tak, Petře, co vy a zranění u sportu? Máte něco za sebou?
1: No, tak já jsem hodně sportoval, hrál jsem házenou, hokejbal, fotbal. A jeden takovej příběh házený, jsme hráli, bylo nás nějak málo a zase se nějak blbě srazil s někým, byla to rána, teda ta házená je tvrdá. Trenérovi říkám, že to bolí, no a hnomé, pak už jsem nemohl ani dejchat po zápase, no odvezli mě a doktor říká, pro boha, vy máte zlomený žebro, vy jste s tím dohrál, jo.
0: Yeah.
1: Takže to je taková pervička.
0: No tak, ale...
1: A ještě poslední věc, si k tomu říct, že ten sport mi pomohl i v životě, jak člověk byl naučený prostě bojovat. Těch těžkých chvílích, že se to všechno zvládlo, jo.
0: No určitě, určitě. Dobře, já vám děkuji za telefonát a popřeji vám šťastné cesty, mějte se hezky.
1: Jo, jedem do Hamburku, na skle.
0: Tak, na skle, šťastnou cestu, díky moc. Tak, samozřejmě mám tady i vzkaz. Píše nám Lenka, bratranec na minigolfu jednou trefil paní míčkem a té napraskla čelist. I tohle se stává. Koukám na čas, ještě jeden telefonát stihneme. 475 212 212 dáme řeč. Zavolejte, zranění při sportu dneska probíráme.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Zranění při sportech, to moje mladší dcera, ta je větší expert na ty zranění, ta už několik zlomenin měla, dvakrát jsem jí vezl z tělocviku domů se zlomeným prstem po volejbalu, tak dávejte na sebe pozor. Asi nejbezpečnější sport se mi jeví plavání někde v plavecké hale pod dohledem plavčíka. Pojďme na poslední telefoná, Dana z Varnsdorfu je na telefonu, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak jak je to u vás s tím zraněním u sportu? Povedlo se vám něco?
2: No, od malinka sportuju, dělám, nebo teď už jenom jako trenér, ale zápas volný styl.
1: Ano.
2: A jednou na začátku 90. let jsem přišla k lehkému úrazu ve Švédsku, zlomila jsem si při turnaji na ruce záprstní kůstky, takže mě tam ošetřili. Pak jsem šla tady v Česku na kontrolu.
1: Jasně.
2: A doktor na chirurgii svolal půlku nemocnice a půlku doktorů z nemocnice, aby se přišli kouknout, jak ve Švédsku ošetřují zlomeniny.
1: A to bylo nějakým zvláštním způsobem, je ošetřovali, nebo?
2: Dali mi tu do takového sádrovýho korítka, tady by to asi udělali celý, tam jim dali jenom takový lehký sádrový korítko, zbytek ovázali pružným obinadlem a bylo hotovo.
1: Jo, takže vy jste byla tady u nás takový zdravotnický unikát, aby to viděli.
2: Tak.
1: A od té doby se vám zranění vyhýbají, přece jen nevím, jak je nebezpečný.
2: Ale tak nic vážného, v zápase vlastně tak nějak nic, no. Na kole jsem si třeba zumila zápěstí, loket, no, to bylo takový.
1: To se nepočítá. Dobrá. Tak já vám popřeji, aby se vám zranění vyhýbala. Díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou. A ještě píše Jitka, s tím volejbalem u dcery jste mi připomněl, že i já u volejbalu měla zranění a odnesla jsem to zlomeninou prstu a zlomeninou lokte a zlomeninou čelisti. No tak to byl teda tvrdý volejbal. Díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.

0: sebe.
1: Český rozhlas Sever s vámi, mám tady sportovkyni Lenku Šubovou, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Leni, dneska probíráme zranění při sportu, povedlo se ti někdy něco?
2: No, vlastně jenom na lyžích, protože já jsem se těm sportům dost vyhýbala, protože jsem poměrně nešikovné stvoření, ale ty lyže jsem provozovala od malička, ano. Takže tam. A mám vtipnou historku na téma zranění a následná přeprava k lékaři. Protože můj táta kdysi velmi kuriózně řešil problematiku vleků nebo toho, jak se dostat zpátky na kopec. Takže mě v Litvínově nasadil do autobusu, nastoupil se mnou do autobusu na Meziboří. Vyjeli jsme na Mezák a Tesařovkou jsem sjížděla dolů zase na lyžích. A táta za mnou šel pěšky a já jsem se tam rozbila za jednou zatáčkou. A rozsekla jsem si obočí. Mm-hmm. A pod Tesařovkou sídlila pohotovost lékařská. Takže táta mě donutil znova stoupnout na ty lyže. A takhle s tou odkapávající krví prostě sjet dolů. Říká, že to bude nejrychlejší. No jako bylo to nejrychlejší, ale na ten pocit, že si mám znova stoupnout na lyže a dojet to, tak na ten do smrti nezapomenu.
1: A sešili to ti to a v pořádku?
2: No jasně, sešili mi to a v pořádku, akorát mi ta sestřička na té pohotovosti říkala chlapečku, za což mohl taky tatínek, protože mě nenechali jako holčičku nosit dlouhé vlasy. Tak.
1: Tak, dobře. Tak po 10. hodině, co nás čeká?
2: V dopoledním expresu, jako vždycky, slavný Severočech, tip na výlet, tipy na kulturní akce a taky další díl naší rubriky Jak nenaletět. Tentokrát si budeme povídat o tom, jak poznat umělé profily nebo fotografie nebo příspěvky vytvořené umělou inteligencí. Dneska už to není úplně jednoduché, tak poradíme.
1: Ano, a zítra v pořadu Dáme řeč probereme vaše sourozence, kolik máte sourozenců a jaké máte vztahy.
3: Český rozhlas Sever.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jedna s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o navyšování platů. V Národním parku České Švýcarsko se díky dešti snížilo riziko vzniku požárů. Spolchemie v Ústí nad Labem v týdnu naplno spustila vlastní novou výrobu surovin pro chladiva za skoro 2,5 miliardy korun. Dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne postupně skoro jasno, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobré dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat budou o platech. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech, každý rok o 2600 až 2900 korun. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s tím ale odbory nesouhlasí. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září, ale řekl, že změny už nečeká.
4: Když bychom šli tou cestou jenom tarif, procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
2: V Národním parku České Švýcarsko se díky deštivému počasí snížilo riziko vzniku požáru, je tak teď na nejnižším stupni ze tří. Na území Národního parku tak platí běžná pravidla, chování podle návštěvního řádu, rozdělávání ohňů, kouření v lese nebo užívání vařičů v přírodním prostředí je ale zakázáno za všech okolností. Novou výrobu vstupních surovin pro chladiva naplno zahájila v tomto týdnu Spolchemie v Ústí nad Labem. Společnost si jednotku s názvem Zebra vytvořila sama, do běžného provozu ji uvedla v květnu před rokem. Od té doby odborníci dolaďovali výrobu. Více řekl místopředseda správní rady firmy Daniel Tamchina.
5: Vlastně my vyrábíme základní stavební kámen, meziprodukt, prekurzor pro výrobu chladiv a pro výrobu izolačních pěn, nadouvadel pro izolační pěny. To znamená to koncový chladivo, který máte třeba v ledničkách, který máte v klimatizacích.
2: Celý projekt Spolchemie vyšel na 2 miliardy a 400 milionů korun. V Česku bude v tomto týdnu podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty i kolem 18 stupňů Celsia. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna má přijít s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh.
3: Počasí.
2: Aktuálně dopoledne v Ústeckém kraji polojasno až oblačno, ojediněle stále slabší přehánky. Odpoledne a k večeru už čekáme většinou skoro jasno až jasno. Teploty mezi 11 až 15 stupni, na horách do 9 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Krupce u Teplic pozor na mimořádnou uzávěru v ulicích 28. října Švermova, budovatelů Drážní a Mánesova. Policie řeší podezřelý předmět na zaparkovaném osobním autě. Uzávěra je vyhlášena do 11. hodiny a může se měnit. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Krásné pondělí s Českým rozhlasem Sever. Začíná dopolední Express, který vám dnes představí jednoho astronoma i jeho planetku. Vezme vás na procházku Bezručovým údolím v Chomutově. Spolu s námi si v Liberci taky prohlédnete nové prostory kulturního centra Lidové sady a také vám poradíme, jak poznat videa vytvořená umělou inteligencí. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Novák a Věra Špinarová a myslím, že do stejné kategorie můžeme směle zařadit i píseň, kterou tuhle hodinu odstartujeme. No posuďte sami. Michal Tučný, Mediciman.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.
8: Mediciman

0: Přeji příjemné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte Dopolední Express. Jehož nedílnou součástí jsou medailonky slavných rodáků. Dnes vám Milan Knotek představí muže, který si jako svou profesi vybral vzhlížení ke hvězdám.
1: Slavní Severočeši.
2: V Liberci se v roce 1900 narodil významný astronom a popularizátor vědy Arthur Beer. Vystudoval fyziku, astronomii, geofyziku a filozofii na univerzitách v Lipsku, Vídni a Berlíně. V roce 1927 získal doktorát za práci věnovanou spektroskopickým dvojhvězdám. Nejprve působil ve Vratislavi a od roku 1929 v námořní observatoři v Hamburku. Zabýval se zde výpočty přílivu a odlivu. Připravoval vědecké pořady pro rozhlas, psal články a přednášel. Spolupracoval s hamburským planetáriem a s okruhem kolem proslulé Warburgovy knihovny. Jako člověk židovského původu přišel po nástupu nacismu o možnost pokračovat v kariéře. Pomoc při hledání nového působiště mu poskytl doporučujícím dopisem Albert Einstein. Beer v roce 1934 emigroval do Anglie a svou novou vědeckou kariéru vybudoval především v Cambridge. Během druhé světové války pracoval jako seismolog v Kew Observatory. Od druhé poloviny 40. let až do odchodu do penze v roce 1967 působil v cambridgeských observatořích. Zabýval se astrofyzikou, hvězdami a jejich vývojem. Jeho nejvýznamnějším celoživotním počinem se stala rozsáhlá odborná řada Vistas in Astronomy, kterou založil a dlouhá léta redigoval. Dokázal do ní zapojit stovky astronomů z různých zemí a vytvořil tak významnou platformu pro shrnování a šíření nejnovějších astronomických poznatků. Arthur Beer zemřel 20. října 1980 v Cambridge. Jeho jméno dnes připomíná také planetka s názvem 1896. Beer.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 10:22 v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Čas pro turistický tip. Dnes to nebude nic pro extra zdatné turisty, i když i oni pochopitelně si mohou dopřát takovou malou příměstskou procházku. Právě takovou nabízí Bezručovo údolí v Chomutově. Trasa tudy není náročná a je vhodná i pro maminky a tatínky z kočárky.
2: V údolí říčky Chomutovky leží jedna z nejhlubších a nejkrásnějších dolin v Krušných horách – přírodní park Bezručovo údolí. Tento park o rozloze 6,5 hektaru propojuje Chomutov s horskými obcemi Hora svatého Šebestiána, Načetín, Kálek nebo Blatno. V Bezručově údolí kdysi stály 3 dolské mlýny, zachovaly se 2. Na modré trase s naučnou stezkou se dozvíte mnohé o místní fauně a flóře. Prozkoumejte zaniklý hrad Hausberg nebo jeskyni netopíří jáma. Žlutá kolem Křimovské přehrady vás zavede od rozvalin 3. dolského mlýna do kopců. Užijte si nádherný výhled na přehradu v údolí Křimovského potoka. Za vyhlídkou sejděte k pozůstatkům kamenolomu se zbytky drtičky a kamenných zídek. Pak se vraťte na žlutou kolem vrchu Chlum. Dojdete do zaniklé obce Menhartice s několika studánkami a vodopádem. Projdete kolem staré železniční tratě Chomutov-Vejprty do Tichého lesa a také k vyhlídce na majestátní hráz Křimovské přehrady. A ještě k dopravě na tato krásná zákoutí. Parkoviště je u 3. mlýna, autobusová i vlaková zastávka je ve Křimově.
0: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pavel Dobeš a jeho něco o lásce, minutku a půl po půl jedenácté. Pěkné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever, který teď spolu s vámi zamíří do Liberce. Kulturní centrum Lidové sady právě v Liberci má totiž novou vizuální identitu. Ponese název Liďáky. O víkendu ji představili organizátoři při příležitosti slavnostního otevření Lidových sadů po rok a půl dlouhé rekonstrukci. Ta skončila na konci minulého roku a její součástí byla například oprava venkovní terasy nebo vybudování nového experimentálního studia.
1: Rekonstrukce proběhla na původním půdorysu domu, to znamená, nejsou tady žádné rozšíření v podobě nějakých nových sálů nebo nových prostor, které by tady dřív nebyly.
2: Říká vedoucí kulturního centra Michal Kadlec.
1: Na velkém sále nám, kromě toho, že se výrazně zlepšila akustika, tak došlo k tomu, že tam máme výsuvnou elevaci.
3: My se teď nacházíme v takzvané galerii, tady v Nových Liďákách. Člověk si to může představit jako balkon nad velkým sálem. My tady teď vidíme tu elevaci. Jak to ale funguje, pokud budou chtít návštěvníci využít celý ten prostor?
1: Je to úplně prosté, elevace zajede. Máme to všechno na motorech, to znamená, že zajede do takové velké komody, která je naproti pódiu. Z toho sálu nám zabere pouhý metr a půl. Je vysoká sice 5 metrů, ale to nikoho většinou netrápí.
3: Kolik lidí se díky elevaci do velkého sálu vejde na sezení?
1: Na elevaci se vejde 241 lidí. Ještě máme možnost přistavit 3 řady před elevaci, plus teda máme tu galerii a balkon. A je to vlastně druhá největší tribuna včer, první je v Mladé Boleslavi.
2: Obnovy se dočkal taky malý sál s novým pódiem a LED světelnou stěnou. Současně se do něj vejde až 400 diváků.
1: Přibyly studia, my máme úmluvu se Zuškama, ať už frýlanskou nebo jabloňovkou. K tomu, že žáci, ale zároveň to platí i pro základní školy, které mají nějakým způsobem rozšířenou hudební výuku, by se měli přijít a měli by si natočit nějakou skladbu a my je vlastně máme provádět procesem, aby dokázali ten zvuk zpracovat.
3: My se v jednom z těch nahrávacích studií nacházíme. Vidíme tady moderní technologii, co se týká nahrávací soupravy celkově, ale vidíme tady i hudební nástroje. Ty jsou tady erární, můžou si je návštěvníci vypůjčit?
1: Jsou erární, zaprvé teda máme hudební školu a druhá, tam byla taková vize, že do budoucna my jsme chtěli, když dítě doma říká, já bych chtěl hrát na elektrickou kytaru, tak prostě pojďte si to vyzkoušet. Ale tohle to úplně dotažený není.
2: Doplňuje vedoucí centra Michal Kadlec. Podrobný program lidé najdou na novém webu Liďáky Liberec. CZ. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: dneska si o sobě píšu.
1: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
2: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
1: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
2: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
1: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
2: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
1: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
2: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
1: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
2: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
3: Zítra v téhle naší rubrice uslyšíte, jak číst nápisy na obalech potravin.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Stále pěkné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever, necelých 10 minut nám zbývá do 11. a před námi jsou dnešní kulturní tipy se Slávkou Brádlovou. My už dobře víme, že to, že je pondělí, neznamená, že by těch tipů bylo málo, tak to nebudeme zdržovat a pustíme Slávku ke slovu. Slávko, dobrý den.
1: Tobě i posluchačům přeju hezký den a dobrý start do nového týdne. Můžete si ho ozdobit třeba návštěvou Městského divadla v Mostě, kde v 19 hodin začne zahajovací koncert 36. sezóny festivalového orchestru Petra Macka. Má to titul Klavírní a pěvecké nebe plné krásných melodií. Zaspívají solisté Michaela Katráková a Michael Kubečka, zazní skladby Mozartovi, Beethovenovi, Griegovi a dalších mistrů. Festivalový orchestr Petra Macka bude dirigovat Martin Pešík. Divadelní festival Kult v Ústí nad Labem má dnes na programu představení Fuente Ovejuna v činoherním studiu. Začátek je v 19 hodin a je to taková, řekněme, pohádka o tom, že mlčet se dá jenom do určitého bodu. Na představení pak naváže přímo ve foaje činoherního studia dialog činoherního studia na téma sexualizované násilí. Ale měla bych do Ústí nad Labem ještě jednu pozvánku, a to do Domu kultury, kde v 19 hodin začne komedie inspirovaná skutečnou událostí. Jmenuje se to Nejsem cvok a je to herecká příležitost pro Alenu Mihulovou a Radka Holuba. A pak bych pozvala ještě do Zubnic, do tamního muzea v přírodě, tedy do skanzenu. Momentálně je tam výstava Podzimní ovoce a jedná se o výstavu starých odrůd jablek a hrušek. Ve stodole ze zadní lhoty jich bude vystaveno na 100. Tato výstava podzimního ovoce těch prapůvodních starých odrůd v Zubnickém skanzenu potrvá do 18. října. A poslední pozvánka nás zavede do Roudnice nad Labem, do informačního a dopravního centra. Od 18 hodin tam začne vyprávění jachtařského instruktora a dobrodruha Tomáše Kůdely, expediční jachting. 8 členů posádky a jedno mimino na cestě na Kap Verdi. Tak už z toho je zřejmé, že ta cesta nebyla vůbec nijak jednoduchá. Ať už si vyberete cokoliv, hezky se bavte, přeje Slávka Brádlová.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem nabídne vítězné jedno ústí zastupitelské výbory opozici. To v minulém volebním období nebylo. V Krupce u Teplic zasahují v Mánesově ulici pyrotechnici. Povolební vyjednávání začínají také v Lovosicích nebo Podbořanech. Stále převládá oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno a teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Zvolení zastupitelé koalice Jedno ústí dnes projednají personální složení vedení města i postup vyjednávání v městských obvodech. Domluvu pak musí ještě schválit koordinační rada. Ta je složená ze zástupců všech 7 subjektů v koalici, tedy pro Ústí, Zelených, Pirátů, UFO, TOP 09, Hnutí naše Česko a Starostů. Ti by také měli mít své zástupce v městské radě. Primátorem má být lídr Tomáš Vohryska. Jedno ústí má v zastupitelstvu většinu a nechce se s nikým dalším spojovat. Podle Vohrysky i přesto bude s opozicí jednat.
4: Chceme, aby opozice měla šéfa kontrolního výboru, plně zastoupení v těch jako finanční výbor, kontrolní výbor, takže tohle budeme určitě komunikovat a samozřejmě chceme, abychom co nejvíc zastupitelů zapojili do práce pro město a chceme samozřejmě, aby to město směřovalo správným směrem.
2: V opozici vedení krajského města skončilo hnutí ANO, hnutí Vaše ústí s podporou Za lepší Střekov, Spolu pro ústí, tedy ODS a Lidovci a SPD a Motoristé. Komunální volby v Lovosicích vyhrálo uskupení Pro Lovosice. V 21 členném zastupitelstvu obsadí 10 mandátů. Funkci starosty obhájí Vojtěch Krejčí. Druhé hnutí ANO bude mít 7 křesel. 3 zastupitele získalo uskupení Starostové a nezávislí Lovosice a 1 mandát mají lovosičtí demokraté. Volby v Podbořanech na Lounsku dopadly remízou pro 3 nejúspěšnější uskupení. Po 5 mandátech získali v 21 členném zastupitelstvu uskupení Naše Podbořansko a Společně pro Podbořany a také Hnutí ANO. 3 zástupce budou mít podbořanští patrioti, spolky. 2 křesla v zastupitelstvu získalo uskupení Naše Podbořany, Starostové a nezávislí a 1 mandát Lidovci. Lídr uskupení Společně pro Podbořany a starosta Zdeněk Reindl už avizoval začátek vyjednávání. Ta podle něj budou obtížná, protože některá uskupení dopředu avizovala neochotu ke spolupráci s představiteli končícího vedení města. Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nástražný výbušný systém. Policie podle informací zveřejněných podle ČTK na síti X vymezili bezpečnostní perimetr. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět. Místo je v Mánesově ulici v zástavbě rodinných domků. K události přijeli také hasiči a zdravotníci. Opatření vyhlášená policií platí v Krupce do 13. hodiny. Práce na opravě obecního úřadu v Černoučku na Roudnicku se rozběhly naplno. Rekonstrukce se týká například výměny oken nebo elektrických rozvodů, ale jen na polovině budovy. Původně se měla opravovat celá budova, včetně prostor bývalé obecní školy. Zastupitelé ale podle nezávislé starostky Lucie Kavánové na celkové rekonstrukci nenašli schodu.
5: Teď máme vysoutěžených necelých 5 milionů korun. Je to vlastně o něco méně, než byla i jakoby rozpočtová nabídka. Původně to mělo celé stát 12,5 milionů i s tou školou. Samozřejmě to nebyla úplně kompletní rekonstrukce, měly to být prostě ty vnitřní prostory.
2: 1 milionem korun by měl přispět Ústecký kraj.
3: Počasí.
2: Převládá polojasno až oblačno, ojediněle stále slabší přehánky. Odpoledne a k večeru čekáme ale většinou až skoro jasno nebo jasno. Teploty do 15 stupňů, na horách do 9 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Krupce, jak jste slyšeli ve zprávách, je mimořádná uzávěra v ulicích 28. října. Švermova budovatelů Drážní a Mánesová policie řeší podezřelý předmět u zaparkovaného auta. Na místo jsou přivolaní také pyrotechnici a hasiči. Pozor na silnici 1/6 v Malměřicích, srazilo se tam osobní auto s nákladním. Nehoda byla se zraněním. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje dopolední Express a vás v něm tradičně čeká host Českého rozhlasu Sever. Kdybych měla naznačit, o čem si s ním budu povídat, mohla bych říct, až se jaro zeptá, co si dělal na podzim. Naším hostem totiž bude zahradník zámku Stekník a odborník na cibuloviny Stanislav Vilím. A mý zahrádkáři už mi rozumějí. Právě teď je totiž čas se o okrasné cibuloviny a hlíznaté rostliny postarat, abychom z nich na jaře mohli mít opravdu radost. Povídání o kytičkách nás čeká už po písničce skupiny Turbo.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jaro a podzim jsou období pro zahrádkáře a zahradníky nejnáročnější. Podzim je hlavně o úklidu, ale taky o přípravách na příští sezónu. A právě o přípravě budeme dnes mluvit se Stanislavem Vilímem, zahradníkem ze zámku Stekník a taky autorem encyklopedie tulipánů, hyacintů a begonií. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Než se vrhneme na ty cibuloviny a na ty begonie a na to, co věřím zajímá nejenom mě, ale taky naše posluchače, tak přibrzdíme u toho zámku, respektive u zahrad, které máte na starost. Už zahrady kolem Stekníku spí?
2: Zahrady kolem Stekníku nespí, zahrady máme stále otevřené, jsme otevřeni všechny víkendy v září. Teda v říjnu, všechny víkendy v říjnu a máme otevřeno i ostátní svátek 28. a potom ještě 30. a 1. a potom máme otevřeno v prosinci a to jsou vánoční prohlídky, které jsou 5. a 6. 12.
1: Když zůstaneme
2: u té zahrady
1: na Stekníku a u toho října, co vám tam teď tak jako nejvíc zdobí?
2: Stále nám ještě dokvétají některé růže, zmínil bych třeba růži, která je nejstarší, je z roku 18, vyšlechtěná v roce 1898. Český název má Pozdrav z Teplic, ale ten název byl tedy německý, vyšlechtil to významný zahradník. A Pozdrav z Teplic proto, protože to byl šlechtitel, který do těch lázní jezdil. A proto to pojmenoval po tomto městě. A zajímavostí je to, že ta růže patřila mezi první takovou růži, která opakuje kvetení, která takzvaně remontuje a kvete v podstatě od nám na těch terasách, kvete od konce května až vlastně doteď. Teď ještě jsou zbytky květu a ještě i voní, ale samozřejmě ideální je pro návštěvníky je zvu na víkend otevřených zahrad, což je, myslím, první týden v červnu, kdy máme komentované prohlídky. Ty komentované prohlídky jsou vždycky se mnou a tam uvidíme všechny růže kvést naráz.
1: Červen je strašně daleko, pane Vilíme.
2: Ano.
1: Tak pojďme zpátky na ty naše malé zahrádky a k tomu, co je na nich aktuální právě teď. Proč je podzim tak důležitý pro cibuloviny a hlíznaté rostliny?
2: Tak, já to vysvětlím. Vlastně, když se podíváme, tak my jsme v tom mírném zeměpisném pásmu a vlastně toto období, jako máme označené, že vegetace končí. Ale cibulnaté a hlíznaté rostliny, které my pěstujeme tady ve střední Evropě, tak v podstatě tu vegetaci nyní začínají. My bychom je měli, já budu mluvit o těch hlavních skupinách, jako jsou tulipány, narcisy, hyacinty, protože ty jsou nejoblíbenější a nejznámější, tak právě tato doba je nutná k té výsadbě. Ne, že můžeme, ale my musíme, protože když je nevysadíme teď, ta výsadba by měla být tehdy, když teplota půdy klesne na 7 stupňů Celsia, což teď, jak si nám ochladil venku, tak už ta teplota v podstatě nastala. A proč tato teplota? Je to z toho důvodu, že půdní houby, které škodí nám těm cibulím, mohou je poškodit, tak už jsou neaktivní a nedokáží ty cibulky napadnout a proto by nám měly vykvést, když je správně zasadíme.
1: Říká Stanislav Vilím, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a se kterým si dál budeme povídat zase po písničce.
3: Český rozhlas Sever.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Zámecký zahradník ze Stekníku Stanislav Vilím a taky odborník na cibuloviny a hlíznaté rostliny je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a je naším hostem v tomhle období právě proto, že teď je tedy ten čas vpravit nové cibule do půdy a pak se těšit na jaro. Jaká jsou ta pravidla pro to sázení? Já vím, že všichni zahradníci už někdy cibule do země dávali, ale možná to neděláme úplně správně. Tak jak na to?
2: Jak na to? Vždycky ta hloubka té cibule by to mělo být vlastně, jak máme vysokou cibuli, třeba 5 cm je vysoká, tak je to 2,5 násobek výšky té cibule. To je takové pravidlo.
1: To znamená, že hyacinty, které mají ty cibule skutečně mohutné a obrovské, ano, patří nejhlouběji?
2: Nepatří nejhlouběji, protože máme ještě větší cibule a to jsou třeba česneky? Cibule řepčíku královského, Fritirália imperialis, jejichž hlízy jsou velké o průměru až třeba 15 cm a mohou mít hmotnost kolem 400 gramů. Ty opravdu, pokud jsou pěstovány v ideálních podmínkách, takže je to různé. Ale u těch, když mluvíme o těch hlavních, jako jsou tulipány, narcisy, hyacinty, tak ta hloubka se ještě teda liší podle typu půdy. Čím je ta půda lehčí, písčitější, jo, má více písku, tak, nebo písčitých částic, tak je sázíme hlouběji, kdežto když ta půda je těžší, má více jílnatých částic, tak je sázíme hlouběji. Ale ta průměrná hloubka se pohybuje u těchto tří hlavních skupin zhruba kolem 12-15 cm.
1: A propo, jak náročné jsou cibuloviny právě na kvalitu půdy? Já jsem loni do poměrně nepřátelského terénu, alespoň z mého pohledu, vysázela tulipány dovezené z Holandska a cibule byly šikovné, zasnažili se a tulipány vzešly. Znamená to, že dokáží žít vlastně všude?
2: Nedokáží růst všude.
1: Prosperovat.
2: Ale pokud máme zdravou, kvalitní sadbu, nejsou ty cibule napadeny žádnými chorobami nebo škůdci, tak i když je zasadíme třeba do nevhodné půdy, protože ne každý má zahrádku, která má ideální půdu pro cibulnaté rostliny, tak pokud zasadíme kvalitní sadbu, tak nám ty cibule vykvetou příští rok v těch krásných květech nebo květenstvích, ale potom třeba už další následující rok to kvetení nebude už tak bohaté, protože prostě ty půdní podmínky neodpovídají těm nárokům těch cibulovin. Ještě pokud jste si dovezla cibule z Holandska a byly kvalitní, tak tam ty podmínky nebo ty odrůdy jsou v podstatě šlechtěny do těch ideálních podmínek. Takže a mají obvykle mají největší ty hlízy, nebo cibule, ne hlízy, cibule, a potom, když je zasadíte do té nevhodné půdy, tak prostě oni vykvetou krásně, i když neměli ty podmínky ideální.
1: Když je nechci přesazovat, nebo nemohu, nemám kam, pomůže při hnojování nebo něco takového
2: tak,
1: u cibulovin?
2: Samozřejmě cibuloviny můžeme přihnojovat, a to běžnými hnojivy nebudu tady žádné jmenovat, ale jsou třeba speciální hnojiva pro cibuloviny, ale i klasická standardní hnojiva, která znají zahrádkáři. Ale co bych chtěl připomenout, když jsme zmínili to hnojení, tak cibuloviny nám obvykle kvetou, tulipány, narcisy, hyacinty, duben až červen. Tak my bychom neměli je přihnojovat, až třeba odkvétají, jo? To je zbytečné, protože oni tu výživu už nedokáží do těch kořenů nasát a dát do těch cibulek, takže my je vlastně musíme přihnojit ještě před rašením a ideálně, když je třeba sněhová pokrývka, víme, kde je máme zasazeny, tak na tu sněhovou pokrývku ty granulky toho hnojiva, oni se postupně rozpustí, dostanou se k těm kořínkům a potom ty rostliny je využijí a...
1: Velmi zásadní věc jste zmínil. Víme, kde je máme zasazeny. No kdo z nás to ví?
3: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, hostem dopoledního expresu je dnes zahradník zámku Stekník Stanislav Vilím, který je specialistou na cibuloviny a hlíznaté rostliny, a tak si právě o nich dneska povídáme. A já si tady trochu řeším svoje soukromé zahrádkářské problémy, ale věřím, že nejsou jenom moje. Hrozně se mi líbí, když na jaře z trávníku začnou vykukovat krokusy, když se ta zelená prozáří těmi pestrobarevnými, žlutými, fialovými, bílými kvítky. Jsou to takový první poslové jara, přeskočíme-li tedy sněženky. Ale mám problém, protože přestože se snažím v podstatě každý rok do toho trávníku nějakou tu cibulku vpravit, tak na jaře těch kvítků tam mám pomálu. Je to proto, že nemají dost sluníčka, nebo čím to může být?
2: Tak, k tomu je zapotřebí říct, že máme velké množství cibulnatých i hlíznatých rostlin, které jsou vhodné do trávníku. Nejsou to jenom krokusy nebo ty druhy z rodu krokus, ale jsou to i jiné druhy, jako jsou ladoňky, ladoničky a některé třeba i drobné narcisy nebo i narcisy obecně. A ten problém, který, s kterým třeba jste se setkala vy na té své zahradě. Za prvé, vždycky ten trávník musí mít určitou kvalitu, to znamená, že ta půda by měla odpovídat nárokům těch hlíznatých nebo cibulnatých rostlin. Oni ty krokusy, které vlastně se teď pěstují, tak už jsou to hybridy, nejsou to obvykle ty botanické druhy, ale jsou už šlechtěny mnoho třeba staletí a jsou v kultuře mnoho let. Tak, vždycky je potřeba vybírat vhodnou sadbu. Někteří prodejci prodávají třeba drobné hlízky, protože krokusy jsou hlíznaté rostliny.
1: Aha, to není cibulka.
2: To není cibulka, je to hlíza. A když ty cibulky jsou malé, ještě třeba oni musí mít určitý průměr. Jo? Ten průměr toho krokusu by měl být asi jako koruna až dvou koruna, takže by ty hlízky měly být co největší, aby právě kvetly hned ten první rok, kdy je zasadíme. Do toho trávníku je můžeme sázet buď to bodově, nebo můžeme třeba část drnu vyříznout, ty hlízky vlastně tam rozmístit, hlízka je potřeba mít také dostatečné množství těch hlízek, protože z jedné té hlízky nám může vykvést jenom jeden květ.
1: Jasně, jasně.
2: A takže můžeme třeba odkrýt část drnu, vyskládat si tam třeba skupinku těch krokusů, které se nám líbí, a zase ten drn přiložíme zpět, přiklopíme zpět, utužíme a příští rok vlastně na jaře nám ty rostliny prorostou tím drnem, nejdřív se vytvoří květy, potom začnou růst listy. Co je ale častou chybou je to, že lidé potom, protože první seč je už obvykle v dubnu nebo začátkem dubna seč trávníku, teďkon myslím, takže jdou, kde vysázeli ty krokusy. Ty krokusy jsou už dávno odkvetlé, protože některé nám vykvetají již v únoru. A potom ty listy, když je posekáme, tak vlastně jim odstraníme ty listy, které zhromažďují do těch hlízek živiny, které využijí potom
1: na přes rok
2: a příští rok, aby nám kvetly. Takže to může být třeba jeden z problémů, který může ten pěstitel udělat a potom mu třeba nedostatečně kvetou.
1: Je velikost té hlízky tím nejzásadnějším vodítkem? Nebo jak já poznám, že si kupuju skutečně dobrý materiál, protože ta nabídka je široká, je toho všude plno, na obrázcích to vypadá
2: lákavě. Nabídka je opravdu široká, je jedno takové pravidlo. Kupujte si, ať jsou to malobalení, velkobalení, vždycky, aby ty cibuloviny byly v sáčce nebo v perforovaných třeba i plastikových sáčcích, ale vždy, aby to bylo vidět, abyste si mohli je ty hlízky nebo cibule prohlédnout, aby nebyly třeba, aby nebyly plesnivé. Ta píseň může být žlutá, bílá, modrá, modrozelená, nebo tam mohou být nějaké propadlé skvrny, hnědé skvrny, zaměklá místa nebo a jiná třeba poškození. A když si to donosete domů a zjistíte to až doma, než v tom obchodě, tak vždycky si ponechte účtenku, jděte do toho obchodu a ty cibuloviny vraťte, protože máte na ně záruku. Já třeba to takto dělám, když si chci koupit nějaké cibulky, které zrovna nemám, a už se mi to stalo několikrát a vím to, že ne vždy ta kvalita je odpovídající, takže prostě vraťte zpátky do obchodu.
1: Říká Stanislav Vilím, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Se Stanislavem Vilímem, zahradníkem zámku Stekník, si dnes povídáme o podzimní péči, o cibuloviny, respektive o cibulovinách a líznatých rostlinách jako takových. A už nás začíná tlačit čas a těch otázek je spousta. Takže já poprosím velmi stručně, proč některé cibuloviny vystrčily listy už teď na podzim?
2: Protože to je jejich vlastnost. Je to například modřenec arménský nebo třeba lilie bělostná, Lilium candidum, to je jedna z lilí, jedna z mála lilí, která vlastně má listy už teď a přezimují až vlastně do jara a potom ty lilie vykvétají.
1: Je to tedy naprosto v pořádku, je to jejich charakteristická
2: jejich charakteristická vlastnost.
1: Tak, další otázka se váže k takovému podle mě obecně oblíbenému mýtu, nebo já vlastně nevím, jestli je to mýtus nebo ne, že se cibuloviny sami jako zahrabávají, že se s postupem let, kdy v hlíně jsou, zanořují stále hlouběji a hlouběji a proto je potřeba je čas od času vyndat.
2: Tak, tato informace je pravdivá i nepravdivá. Umí to některé cibuloviny a to tulipány, hlavně některé skupiny tulipánů, a je to dáno tím, že ne, že by se zahrabávali, ale mohou se dostávat do hlubších vrstev půdy, a to tím způsobem, že ty tulipány jednak vytváří dceřiné cibule a potom vytváří to třeba i lilie, takzvané jakoby oddenky, které zarůstají hlouběji do půdy a na konci toho oddenku se vyvine ta cibule. Mm-hmm. Nebo u lilí jsou to takzvané rizomové hlízy. Takže je to pravda, ale ne, že by se zahrabávali, ale oni vlastně postupně vrůstají do půdy, ale platí to jenom pro některé skupiny cibulnatých rostlin.
1: Jasně, zahrabávat se nemohou, nemají ručičky, to byl jen takový lehký pokus o vtip, teď ale vážně.

0: tak je můžeme dát do toho kompostu a ten kompost, on jak tleje, tak nám jakoby trošičku může zahřívat ty cibule a ty cibulnaté rostliny v těch nádobách a potom nedochází úplně k tomu promrzání. Proč je musí zůstat venku? Protože u těch tulipánů je potřeba, aby minimálně 8 týdnů byla teplota kolem 5 stupňů a níže, aby vykvetly příští rok.
1: Těch otázek já bych měla spoustu a věřím, že naši posluchači by jich měli ještě víc, ale čas je neúprosný a ten náš právě vypršel. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byl Stanislav Vilím, zahradník zámku Stekník a odborník na cibuloviny a hlíznaté rostliny. Já věřím, že nejste naším hostem naposledy. Pro dnešek díky, naslyšenou.
0: Já vám taky děkuju, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 50 dětí z logopedické základní školy v Měcholupech pojede příští rok v červnu na ozdravný pobyt u moře. Peníze na zájezd nechtěla škola od zřizovatele a rozhodla se je vydělat prodejem kalendáře a dobročinným během nazvaným Backyard Ultra Run. Ten se chystá už v sobotu a v Měcholupech je teď náš severočeský stopař Robin Rerich. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak Robine, co to vlastně je za závod?
2: Backyard Ultra Run vyhrává ten, kdo nejdéle vydrží. Kolem Měcholup je připravený okruh po zpevněných pěšinách, polních cestách i chmelnicemi. Měří 6 km a 706 metrů. Závodníci ho musí stihnout uběhnout do hodiny. Každou další celou hodinu vyráží na další okruh. Pokud vydrží 24 hodin, uběhnou 100 mil, tedy 160 kilometrů. V parku u školy jsou pak na sobotu připravené i doprovodné mnohem kratší závody, hlavně pro děti. Přípravy jsou teď tady v plném proudu, s organizací pomáhají a hlavně pak v sobotu při samotném běhu budou pomáhat atleti ze Žatce. Na tu hlavní kategorii je přihlášených skoro 50 běžců, celkem už pak víc než stovka závodníků. Startovné, které zaplatili, půjde celé na cestu k moři.
1: Říkali jsme, že částečně má přispět i prodej kalendáře. Jakého a jak?
2: Název kalendáře je Bílá trička, modré trenky, to jsou naše dorostenky. Zaměstnanci školy se nechali nafotit v retro stylu, který ukazuje podobu školství v 80. letech minulého století. Jeho pořízení zaplatili sponzoři, takže prodej stovky kalendářů by mohl přinést až 30 tisíc korun.
1: Úplně jsem si ty modré trenýrky vybavila. Proč je pobyt pro děti potřebný a kolik na něj škola ještě musí získat peněz?
2: Logopedickou základní školu navštěvují děti s různým zdravotním handicapem. To, že se dostanou sem do té školy, znamená, že to jejich postižení je závažné. Navíc většina dětí je tu i na internátě a ten ozdravný pobyt by měl pomoci s tmelením kolektivu, socializací dětí a má i vzdělávací charakter. Dětem může navíc pomoct k lepší adaptaci k tomu přechodu do běžné základní školy případnému. Na pobytu se příspěvkem za každé z nich podílí i rodiče, to je větší část obnosu, zhruba 400 tisíc to bude stát školu a momentálně chybí asi 180 tisíc korun.
1: Říká Robin Rerich, tak díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nejste sami, jste s Českým rozhlasem Sever, a to i 5 minut před polednem, a teď se do naší společnosti ještě přidá Slávka Brádlová, která i na dnešek připravila speciální recept.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dobrou chuť s Českým rozhlasem Sever vám přeje Slávka Brádlová. No a řekla bych, že tento týden bude mít jedno velké téma. Budou to cukety na slano i na sladko. Dnes si dáme karbanátky z cukety. Potřebovat budeme 2 středně velké cukety, k tomu 2 vajíčka, 100 gramů strouhanky, a nebo můžete dát půl na půl směs s jemnými ovesnými vločkami. Pak si připravíme ještě 100 gramů sýra gouda, česneku podle chuti, sůl, pepř a ještě strouhanka na obalení a tuk na smažení. Cukety omijeme a nahrubo nastrouháme. V míse je posolíme a necháme vypotit. Stačí tak čtvrt hodinka a pak dobře vymačkáme. Přidáme vajíčka, utřený nebo prolisovaný česnek, nastrouhaný sýr a trochu pepře. Promícháme a zahustíme strouhankou, případně směsí strouhanky a jemných ovesných vloček. Podle chuti ještě dosolíme a necháme chvíli stát. Hmota by měla být natolik hustá, aby z ní šly tvořit malé karbanátky. Pokud je příliš řídká, tak ještě přidáme trošku strouhanky. Karbanátky pak ještě obalíme ve strouhance a v rozehřátém tuku smažíme po obou stranách. Také je můžeme péct na pečícím papíru v troubě, nenasají tuk, ale nezapomeneme je v polovině pečení, asi tak po 10 minutách, ještě obrátit. Podáváme s vařenými bramborami nebo s bramborovou kaší a nebo jenom s chlebem.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Pyrotechnici zasahují v Krupce, mají podezření na uložení nástražného výbušného systému. Soud rozhodl doplnit dva vyškrtnuté voliče do seznamu v Moldavě. Povolební vyjednávání pokračují v Chomutově, koalici se tam snaží vytvořit vítězné hnutí ANO. Odpoledne čekáme vyjasnění, na horách slabší přehánky a teploty dnes do 14 stupňů. Dobré pondělní poledne vám přeje Jana Moravcová. Pyrotechnici v Krupce, Unčíně na Teplicku zasahují kvůli podezření, že v Mánesově ulici je v domkářské zástavbě umístěn nástražný výbušný systém. K události přijeli i hasiči a zdravotníci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajské policie Ilona Gazdošová.
2: Na místě byl vymezen bezpečnostní perimetr a pyrotechnik nyní prověřuje podezřelý předmět. Doporučujeme obyvatelům Krupky, aby se tomuto místu vyhli.
0: Záchranáři odtud evakuovali dva lidi, další tři odešli sami. Kvůli zásahu taky evakuovala blízká školka 17 dětí. Dvě jednotky hasičů zůstávají na místě.
1: Volby 2026.
0: Ústecký krajský soud dnes rozhodl doplnit dva voliče do volebního seznamu v Moldavě na Teplicku. Vyhověl tak návrhu vyškrtnutých Josefa Houtka a Tomáše Houtka. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Ze seznamu je vyškrtl starosta David Leitermann z ODS. Argumentoval tím, že jsou k trvalému pobytu přihlášeni na obecním úřadě a v Moldavě nebydlí. Celkem vyškrtl 22 voličů. Volby by se musely opakovat. V případě, že někdo podá stížnost na jejich neplatnost.
3: Podle usnesení soudu bylo vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů u zmíněných dvou navrhovatelů nezákonné. Soud u jednoho z nich mimo jiné konstatuje, že je na úřední adrese ohlašovny už od roku 2015, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Navrhovatelé teď můžou podat stížnost na neplatnost voleb. Starosta řekl, že rozhodnutí soudu respektuje. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Povolební vyjednávání pokračují v Chomutově, do zastupitelstva se tam dostalo 8 stran a hnutí. Vítězné hnutí ANO se snaží sestavit koalici, potřebovat ale bude nejméně další dva subjekty. Pokračuje lídr chomutovské kandidátky hnutí ANO Radek Vyšín.
4: První jednání bylo začím Chomutovem, tam můžeme říct, že jsme takřka ve 100% shodě. V tuto chvíli můžeme hovořit o tom, že máme jistý 12 hlasů z 18, těch ostatních je to k jednání.
5: Možná je ale i koalice bez hnutí ANO, pokračuje lídr druhého silnějšího uskupení Jsme pro Chomutov Jan Redling.
6: Ke dnešku bychom měli mít za sebou první kolo jednání vlastně se všema stranama v Chomutově. Akorát se vyhýbáme jednání se Stačilo a s SPD. Žádné konkrétní nějaký výsledky nemáme, ta jednání asi ještě nějakou dobu potrvají.
5: Jednání budou podle Redlinga i Vyšína pokračovat i dnes. Z Chomutova Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Volby v Dubí na Teplicku většinou 13 zastupitelů ze 17 vyhrálo uskupení pro Dubí. Nebude se s nikým spojovat do koalice. Českému rozhlasu to řekl lídr a starosta Jan Kašpar. Chce nabídnout spolupráci těm, kteří mají podobný program, a opozici nabídnout i místa ve výborech.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme na severu Čech vyjasnění, na horách slabší přehánky a teplotu do 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kyvadlový provoz čekejte řidiči na silnici 1/13 v Lužické ulici v České Kamenici na Děčínsku.
7: Na silnici číslo 13 na začátku České Kamenice od Nového Boru je dopravní nehoda, je to ve směru z Kamenice na Nový Bor. Je to kamion s návěsem a zazadu do něj narazilo osobní auto.
0: Bouralo se taky u obce Blatno na Chomutovsku, dále v Mostě v ulici U stadionu a mezi Českou Kamenicí a Chřibskou na Děčínsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Radek Tomáš.
1: Písničky na přání s Renátou Filipy.
0: Radek Tomášek a taky jeho boxer a nám na Českém rozhlase Sever začaly právě teď pondělní polední písničky na přání. Takže vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolala paní Maruška z Teplic a přála si nějakou hezkou písničku, tak jsme se dohodli, že zahrajeme Stanislava Hloška Taková je láska má. Písničku posílá manželovi a všem posluchačům.

0: Taková je láska má a Stanislava Ložek. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. To další už vybírá paní Maruška z Benešo, od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
1: I vám děkuji a prosila bych písničku od Heleny Maršálkové skupiny Pacific, Ranec plný písní, a bylo by to pro vás, celé vaše bezva rádio a všechny posluchače. Ať mají radost. Děkuji vám.
0: Taky děkuji za zavolání. Mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Maršálková a Ranec plný písní. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další vybírá paní Míla z Mostu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, dobrý den, Renatko. Já bych prosila nechat zahrát písničku pro mého manžela Valentina, který oslavil krásné sedmdesátiny. A chtěla bych mu popřát hodně štěstí, zdraví a málo starostí. A ať je tady s námi hodně, hodně dlouho.
0: Dobře, písnička od skupiny Kabát, Malá dáma, pochopitelně vše nejlepší. Hodně štěstí a hodně zdraví přejeme i z Českého rozhlasu Sever. Díky za zavolání, naslyšenou.
1: Děkuji vám, naschledanou.

0: Skupina Kabáta, Malá dáma, a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další vybírá pan František z Kralup nad Vltavou. Pane Františku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: Tak budeme hrát Céline Dion na Barbru Streisand. Je to nás obou velmi oblíbená písnička Tell Him. Pro koho bude?
1: Výborně, děkuju. Je to pro všechny, co poslouchají Rádio Sever, pro kralupačky, hlavně kralupáky, a všem přeji hezký zbytek dne. A hlavně stále zdravíčko, díky moc, a vám hlavně do rozhlasu.
0: Taky děkuju, mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Celine Dion a Barbara Streisand, jejich Telehyma. 12 hodin 31 minut, k tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady je další e-mail. Dobrý den vám i posluchačům, dnes bych písničkou Panenko z Kouta od Marcela z Moška potěšila Marcelku a Radka, taky Helenku do Litvínova, Boženku do Jirkova, Ivetku a Marušky do Děčína a Šestajhovec. Všem hezký týden přeje stálá posluchačka paní Maruška z Chomutova.

Marcelo z Možeka, panenko z Kouta. Pokračujeme v písničkách na přání. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky La Paloma ve španělštině pro našeho tatínka dědečka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme vám všem příjemný start do nového týdne. Za celou rodinu to posílá Renda s Míšou a Marťasem.

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Tohle byl Pavel Bobek a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale teď posloucháte písničky na přání, které hrajeme každý den, vždy popolední. A pojďme teď na další. Už jsme zahráli písničky z vašich telefonů, taky z e-mailu. Chybí SMSky, tady je jedna z nich. Proto nejlepší rádio na světě, tedy pro Český rozhlas Sever, Rádio Gaga a skupina Queen. Děkuje paní Emma.

0: skupina Queen a Radio Gaga a také poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Pokud jsem vám nezahrála vaši písničku třeba z SMSky nebo z e-mailu nebo nezvedla telefon, tak se vůbec nic neděje. Ty další písničky na přání s Mirkem Tartárkem tady budou po 18. a se mnou zase zítra popoledni. Teď už Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi ve studiu bude za pár minut. A Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pustilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Předmět v Krupce na Teplicku není nebezpečný, pyrotechnici odvolali zásah. Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci léčby střevních zánětů. Komise schválila výsledky voleb. Odpoledne se bude vyjasňovat, na horách čekáme slabší přehánky. Teploty naměříme dnes do 14 stupňů. Krásné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Policisté odvolali zásah v Krupce na Teplicku, nalezený předmět není nebezpečný. Jde o zábavní pyrotechniku. Všech 11 evakuovaných lidí se může vrátit domů. Pyrotechnici v Krupce zasahovali kvůli podezření na nástražný výbušný systém. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí hlavně na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitídu. Lidem z Chomutovská okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
2: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Volby 2026.
0: Státní komise, volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec otevřený lidem spojeným s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, řekl lídr starostů Lukáš Hájek. Jestli bude primátorem, zatím neřekl.
3: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant je na stole a o tom se budeme skutečně bavit a rádi to pak představíme v tom komplexním obrázku.
0: Strany zatím podepsaly dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, ale zatím lídři neřekli.
1: Počasí.
0: Na severu Čech se bude dnes odpoledne vyjasňovat, bude oblačno až polojasno, na horách se vyskytnou slabší přehánky, nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 11 až 14, na jihu kraje ojediněle až 15 stupňů a maxima na horách 6 až 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace po dopravní nehodě čekejte na silnici 1/30 v Boštěšické ulici u rondelu v Ústí nad Labem. Havarovala tam dvě osobní auta, na místě vyšetřuje policie. Po nehodě osobního vozu zasahuje policie taky u Blatna na Chomutovsku a bouralo se taky u Třebušína na Litoměřicku. Tam se střetla dvě osobní auta a i tam zasahuje policie České republiky. To byly zprávy ve 13 hodin. Já vám přeji dál krásné odpoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet, nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu drahu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy 4x, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120, 150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co když si udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no,
2: že?
3: A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, 11, tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Týden slibuje slunečné podzimní počasí, víkend pak přinese ochlazení a na hory sníh. V Ústí nad Labem nabídne vítězné jednoúzký zastupitelské výbory opozici. To v minulém volebním období nebylo. Vítězné ANO má v Krupce křehkou většinu, domlouvá koaliční spolupráci. Odpoledne se bude na severu Čech vyjasňovat, na horách čekáme slabší přehánky a teploty naměříme do 14 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh.
1: Volby 2026.
0: Zvolení zastupitelé koalice Jednoústí dnes projednají personální složení vedení Ústí nad Labem a postup jednání v městských obvodech. Domluvu pak musí ještě schválit koordinační rada, složená ze zástupců všech 7 subjektů v koalici. Ti by se měli mít své zástupce v městské radě, primátorem má být lídr Tomáš Vohryska. Jednoústí má v zastupitelstvu většinu a nechce se s nikým dalším spojovat. Podle Vohrysky i přesto bude s opozicí jednat.
2: Chceme, aby opozice měla šéfa kontrolního výboru, hlavně zastoupení v těch finanční výbor, kontrolní výbor, takže tohle budeme určitě komunikovat a samozřejmě chceme, abychom co nejvíc zastupitelů zapojili do práce pro město a chceme samozřejmě, aby to město směřovalo správným směrem.
0: V opozici skončilo hnutí ANO, hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, Spolu pro Ústí, tedy ODS a Lidovci a SPD a Motoristé. V Krupce na Teplicku vyhrálo komunální volby hnutí ANO. V 21 členném zastupitelstvu obsadilo 11 míst. Je to o 6 víc, než mělo dosud. Podle lídra hnutí a starosty Jana Kuzmy je to křehká většina. Chce proto opět domluvit koaliční spolupráci. Jasno má být do 2 dnů.
3: Dosud Krupku vedla koalice hnutí ANO a 2 nezávislých uskupení. Krupka Náš domov s jedničkou Rostislavem Karlacem získala 3 místa, o 1 víc než minule. Zdravá Krupka s Miloslavou Bačovou bude mít 2 zastupitele oproti dosavadním 4. Zbývajících 5 míst si rozdělili ODS, pro Krupku někdejšího starosty Zdeňka Matouše a STAN Krupka. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes v poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív, před 2 lety dokonce o měsíc dřív.
1: Počasí.
0: Na severu Čech se dnes bude odpoledne vyjasňovat, vyskytnou se taky slabší přehánky, ojediněle na horách. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách do 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Neprůjezdná je aktuálně silnice 1/6 v Malměřicích, Blatnu na Lounsku. Důvodem je uzavírka policií po dopravní nehodě. Komplikace čekejte po střetu 2 osobních aut, taky v Ústí nad Labem, ulici Kosmova, bouralo se v ulici Zelenkova v Háji u Duchcova na Teplicku a taky u Třebušína na Litoměřicku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné pondělí 12. října. Před námi je dnešní pohodové odpoledne. Posloucháte stále Český rozhlas Sever. Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Je dobré na to myslet. Více řekneme v seriálu Jak nenaletět už za pár minut. Podle románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch vznikl 2dílný česko-německý film. Natáčelo se i u nás na severu Čech. Vydali jsme se na natáčení a více dozvíte zhruba za 15 minut a možná někomu poradíme, co dělat dnes. V 7 hodin večer před námi jsou další kulturní tipy a přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Zpívat bude Iveta Bartošová nebo později Vaby Daněk, teď už ale no name.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Iveta Bartošová, Dej mi ruku, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 14 hodin a 11 minut. Za malý moment bude pokračovat zpěvačka Kiki Dee s Eltonem Johnem v jejich společném duetu, ale i dnes vám rádi poradíme.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra v naší rubrice uslyšíte, jak číst nápisy na obalech potravin.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá, její desatero, 14 hodin 23 minut pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Podle románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch vznikl česko-německý dvoudílný film Gerta Schnirch. Příběh se odehrává v poválečném Brně, ale natáčelo se i na severu Čech, v Děčíně a v Teplicích. Ostatně podobné příběhy jako tento se po válce odehrávaly i tady. V postavě Gerty se střídají tři herečky. Milena Štajnmaslová, Lucie Štěpánková a Bára Váchová, momentálně členka Ústeckého činoherního studia. Nejen o ní si Slávka Brádlová povídala s režisérem Tomášem Mašínem.
1: Bára je nesmírně talentovaná herečka, já jsem rád, že jsem jí mohl obsadit, a pak jsme samozřejmě museli ten casting přizpůsobit tomu, že vlastně hrají jednu a tutéž postavu, akorát v rozmezí 50 let. Obě dvě ty herečky to jako táhnou skvěle, diváci budou jako spokojení.
2: Přeskočili jsme vlastně tu střední generaci, to bychom neměli.
1: Střední generaci, no tak to máme tam Lucii Štěpánkovou, to si potom zeptejte, jak se jí hrálo, ale je to jedna z mých jako oblíbených hereček, protože dokáže v postavě dechnout skutečnou jako opravdovost. To zní jako kliše, tak já prostě vnímám stejně jako z Báry, že to jako vychází zevnitř, že to není konstrukce nějaká takzvaná jako herecká, ale že se dokáže do té postavy jako vcítit, ale i na intelektuální úrovni. A myslím, že je velice důležitý, ten herec dokáže jako zvědomit historii té postavy, toho charakteru.
2: Lucie Štěpánková a projekt Gerta Schnirch. Mluvila jsem už s herečkami, které vám vlastně tam partneří, a jak Barunka Váchová, tak paní Milena Štajnmaslová si velmi pochvalovali spolupráci.
3: Tam se opravdu stalo, že to tak nějak zapadlo, že Tomáš Mašín nás asi obsadil, protože si k sobě sedíme i lidsky, i nějak typově. Já jsem typ herečky, která se ráda ňourá v postavách. A to si dovolím říct, že Milena, myslím, je taky. Takže jsme se ňourali obě dvě a navíc ona je před kamerou hodně nekompromisní. Je za postavu, tak to myslím, že když se opravdu zapne ta kamera a jde klapka, tak ona se stává postavou. Takže tím mi to strašně ulehčila, protože mi nedovolila sklouznout nikam jinam a člověk se stačil napojit a mám pocit, že nám to tak nějak jako hrozně hezky vzniklo.
2: Ondřej Gabriel psal scénář. Stojíte tady společně s autorkou Kateřinou Tučkovou a vypadá to, že jste celkem na přátelské vlně. Byly dohady?
4: Vůbec žádné. Kateřina se k tomu postavila velkoryse. Do tvorby scénáře nezasahovala žádným dramatickým způsobem.
2: Román může mít stran takřka neomezeně. Film předpokládá samozřejmě určitou zkratku. Na druhou stranu film má k dobru ty obrázky.
4: Ano, obrázky pomáhají přirozeným způsobem, urychlují vyprávění. Na druhou stranu při každé adaptaci si myslím, že na začátku přichází popravčí četa, která nemilosrdně vystřílí z toho románu postavy, které bohužel není možné z mnoha důvodů v té filmové podobě vidět. A po popravčí četě přicházejí chirurgové, kteří upravují to, co zbylo, třeba to i sešívají dohromady, a z toho, co zbylo, tak z toho se vystaví příběh, který musí být v jistém smyslu přehlednější.
0: Rozhovor natáčela Slávka Brádlová. Já doplním, že první část filmu Gerta Schnirch uvede první program České televize 18. října, druhou pak za týden ve stejném čase. Teď nás ale čekají Maywood a za 4 minuty, necelé 4 minuty, tady máme 14:30. Stále hezké odpoledne.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: My jsme před malou chvílí v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever mluvili o filmu a o televizi. Teď se zase spíše podíváme na divadlo. Jsou tady pravidelné kulturní tipy, ale i trocha hudby pro vás budu určitě mít. Do zajímavých prostor radničního sklípku v Litvínově se vrací divadlo Teatrum Minimum, spolupracující s Městským divadlem v Mostě, vás zve na představení Lolita in Transit, kdy budete mít k hercům opravdu hodně blízko. Do Městského divadla v Mostě vás pro změnu pozvu za hudbou Klavírní a pěvecké nebe krásných melodií. To je název zahajovacího koncertu 36. sezony festivalového orchestru Petra Macka. Módní návrhář kubánského původu Osmany Lafita přiveze své nové historky do Klášterce. Osmany show můžete zažít v kulturním centru. Legendární hudební reví o tom, že ve válce sice můzy mlčí, ale někdy se stane zázrak, kdyby tisíc klarinetů, to je dnešní program Krušnohorského divadla v Teplicích. Technokratická pohádka o tom, že mlčet se dá jen do určitého bodu. To je představení Fuente v Juna v rámci divadelního festivalu Kult v Ústeckém Činoherňáku. Následovat budou dialogy Činoherního studia na téma sexualizované násilí. Johana Nejedlová, která se dlouhodobě věnuje prevenci sexualizovaného násilí a vzdělávání, a Apolena Rychlíková, novinářka a dokumentaristka zaměřující se na společenské nerovnosti a kauzy nejen v online prostoru. V Ústí pro vás mám ještě divadelní komedii Nejsem cvok v Domě kultury. Po 30 letech od natočení filmu Kráva Karla Kachyni se tu navíc potká dvojice herců Alena Mihulová a Radek Holub. Výjimečné komorní setkání s Taťanou Dykovou, jednou z nejuznávanějších a nejosobitějších hereček současné české scény, to je večer ve Vrchlického divadle v Lounech. Nedaleký Žatec nabídne nesmrtelné hity Karla Svobody v představení Ještě světu šanci dej v kulturním domě Moskva, kdy se na pódiu představí Pavlína Ďuriačová a Lukáš Randák, a Městské divadlo přivítá na pódiu prvního kytaristu, který svůj koncert odehrál na Antarktidě. Lubomír Brabec přijede vyprávět nejen o tomto dobrodružství a sebou bude mít spoustu fotek a samozřejmě kytaru. No a možná jste mi teď chvíli vyčítali, proč neříkám začátky, je to naprosto jednoduché. Všechny pozvánky, které jsem pro vás teď měl, mají stejný začátek tradiční 19. hodinu.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, to byl Vabydaněk, 14 hodin skoro 39 minut a teď už je v pohodovém odpolední připravený opět Milan Knotek, aby nám představil dalšího slavného Severočecha, po kterém je dokonce pojmenovaná planeta.
1: Slavní Severočeši.
2: V Liberci se v roce 1900 narodil významný astronom a popularizátor vědy Arthur Beer. Vystudoval fyziku, astronomii, geofyziku a filozofii na univerzitách v Lipsku, Vídni a Berlíně. V roce 1927 získal doktorát za práci věnovanou spektroskopickým dvojhvězdám. Nejprve působil ve Vratislavi a od roku 1929 v námořní observatoři v Hamburku. Zabýval se zde výpočty přílivu a odlivu. Připravoval vědecké pořady pro rozhlas, psal články a přednášel. Spolupracoval s hamburským planetáriem a s okruhem kolem proslulé Warburgovy knihovny. Jako člověk židovského původu přišel po nástupu nacismu o možnost pokračovat v kariéře. Pomoc při hledání nového působiště mu poskytl doporučujícím dopisem Albert Einstein. Beer v roce 1934 emigroval do Anglie a svou novou vědeckou kariéru vybudoval především v Cambridge. Během druhé světové války pracoval jako seismolog v Kew Observatory. Od druhé poloviny 40. let až do odchodu do penze v roce 1967 působil v cambridgeských observatořích. Zabýval se astrofyzikou, hvězdami a jejich vývojem. Jeho nejvýznamnějším celoživotním počinem se stala rozsáhlá odborná řada Vistas in Astronomy, kterou založil a dlouhá léta redigoval. Dokázal do ní zapojit stovky astronomů z různých zemí a vytvořil tak významnou platformu pro shrnování a šíření nejnovějších astronomických poznatků. Arthur Beer zemřel 20. října 1980 v Cambridge. Jeho jméno dnes připomíná také planetka s názvem 1896. Beer.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ver za necelých 12 minut, tady máme 15. hodinu. Botanici právě dnes sázeli desítky vzácných květin v přírodní památce Babinské louky u Malečova na Ústecku. Agentura ochrany přírody a krajiny tam ve spolupráci s Teplickou botanickou zahradou doplňuje novou generaci rostlin. Záchranná akce má druh vrátit do míst, kde dříve rostl běžně. Podrobnosti už zjišťoval přímo v terénu náš redaktor Jakub Kalaf. Zdravím, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Zahradníci přivezli na Babinské louky dodávkou 84 sazenic a na místo je rozvážili v kolečku. Do samotného sázení se pak zapojil zhruba tucet lidí z agentury ochrany přírody i Teplické botanické zahrady. Všechny tyto květiny přitom odborníci v Teplicích vypěstovali ze semen, která dříve nazbírali přímo v této lokalitě.
0: O jak vzácnou rostlinu přesně jde a proč tenhle druh z naší přírody tak masivně mizí?
1: Zvonovec liliolistý patří mezi nejvzácnější druhy nejen v Česku, ale v celé Evropě. U nás aktuálně roste zhruba jen 500 kusů na pouhých 5 místech. Těmto zhruba metr vysokým květinám s bílými až světle namodrlými květy škodí současné lesní hospodaření. Zvonovec nutně potřebuje světlé lesy a okraje pasek. V dnešních hustých porostech jednoduše nevyroste ani nevykvete. Odborníci proto v jeho lokalitách pravidelně kácí náletové dřeviny, prosvětlují stromy a na konci léta záměrně sečou trávu.
0: Mají vůbec dnešní sazenice šanci v divoké přírodě přežít?
1: Mají, ale odborníci musí každou novou sazenici důkladně chránit a pečlivě sledovat. Podle botaničky Jarmily Kostikukové je potřeba každou skupinu nových svonovců ohraničit dřevěnými kůly, které přesně označí místo výstavby a plastový štítek s číslem pro budoucí evidenci. Rostlina totiž mimořádně chutná srnkám a divočákům. Kolem lokality proto stojí pevné oplocenky. Problémem jsou také hrabošové. Chemikálie ochranáři v přírodní památce používat nesmějí a proto do země zakopali ultrazvukové plašiče a přímo na louku umístili bidýlka pro dravé ptáky.
0: Mm-hmm. Odzkoušeli toto ochranáři, jak se uměle vypěstovaným sazenicím v přírodě daří?
1: Dosavadní výsledky například z českého krasu dělají botanikům radost. I přes nedávná sucha tam stále přežívá téměř polovina rostlin starších 3 let. Zvonovec klíčí poměrně pozdě, takže ho jarní výkyvy počasí tolik nezasáhnou. Letos sice květiny kvůli nedostatku vody vyprodukovaly výrazně méně semen, samotné dospělé rostliny ale bez potíží přežily a krásně vykvetly. Jarmila Kostikuková proto věří, že se podobně dobře uchytí i nové sazenice na babinských loukách.
0: Prozradil redaktor Jakub Kalaf. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Leona Machálková v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Nás brzy čekají zprávy, v nich se například dozvíte, že policisté v Ústeckém kraji kontrolovali, jak se řidiči věnují řízení. Tak pozor, teď ještě pokračuje Eva Farná nebo Manky, hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Policisté v Ústeckém kraji kontrolovali, jak se řidiči věnují řízení. V Chomutově se po volbách na spolupráci dohodlo hnutí ANO s uskupením Lepší Chomutov. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Odpoledne se dnes vyjasní, na horách čekáme slabé přehánky a teplotu naměříme do 14 stupňů. Krásné pondělní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. V souvislosti s celorepublikovou akcí s názvem Roadpol rozdali policisté na silnicích v Ústeckém kraji řidičům pokuty v hodnotě téměř 500 000 korun. Informoval o tom dnes mluvčí krajské policie Tomáš Frolík. Policisté se zaměřovali hlavně na nepozornost za volantem, rychlost vozidel a jejich technický stav, nebo jestli jsou osoby v autě připoutané.
2: Celkem policisté podle Frolíka zkontrolovali téměř 1050 vozidel a zjistili 332 dopravních přestupků. Využívali taky systém CEPAN, ve kterém ověřovali, jestli řidiči nemají nedoplatky na pokutách u celní nebo finanční správy. Ty zjistili v 10 případech. Řidiči na místě uhradili dohromady přes 13 000 korun. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Volby 2026.
1: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Chomutově, se dohodlo na spolupráci s uskupením Lepší Chomutov. Dohromady mají 12 z 35 mandátů v zastupitelstvu. Jednání o podobě budoucí koalice ale pokračují. ČTK to dnes řekl lídr strany Radek Vyšín. ANO si podle Vyšína předalo nabídky s uskupením Jsme pro Chomutov a Starostové a nezávislí. Návrhy teď musí jednotlivé strany projednat. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovala o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moc čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. Herec Miroslav Donutil se večer po 20 letech vrátí do pražské Lucerny. Ve své one-man show bude vyprávět příběhy ze života a vzpomínat na kolegy z Národního divadla, ve kterém strávil v angažmá čtvrt století. Stejný program zopakuje ve velkém sále Lucerny i zítra a ve středu a naváže tak na slavné pořady z přelomu tisíciletí.
0: Počasí.
1: Noc na zítřek bude jasná nebo skoro jasná, v druhé půlce noci se začnou místy tvořit mlhy, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň, na horách plus 2 až minus 1, v údolích až minus 2 stupně. Zítřek bude slunečný s ranní mlhou, nejvyšší denní teploty do 16 a na horách do 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na severu Čech přibylo dopravních nehod. Komplikace čekejte na silnici 1/6 u Blatna na Lounsku. Projedete tam po střetu nákladního vozu s osobním kyvadlově. V Husově ulici v Liberci se srazil autobus a osobní auto. A v Dubské ulici v Teplicích potom osobní auto s koloběžkou. Bouralo se taky v Ústí nad Labem v ulici Kosmova. Tam se střetla dvě osobní auta. A problémy v dopravě čekejte taky v Háji u Duchcova na Teplicku, v Zelenkově ulici po nehodě osobního vozu. To byly zprávy 15 hodin. Já vám přeji dál o pohodové odpoledne s námi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever s datem 12. října a my se za malou chvíli vydáme na samosběr jablek do sadu na Litoměřicku. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se vydáme také do Jiříkova, který leží na Děčínsku na hranicích s Německem v takzvaném Českém Nizozemí. No a v rámci dnešního světového dne artritidy připomeneme, že je málo revmatologů a třetina z nich je navíc v důchodovém věku a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Marta Kubišová nebo Rangers, teď už ale pokračuje Věra Špinarová.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Marta Kubišová, Magdalena, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. I když nedělní počasí nebylo na sbírání jablek úplně ideální, do sadu v Maškovicích na Litoměřicku dorazila spousta česáčů. Lidé se od posledního samosběru jablek nenechali odradit a dorazili v hojném počtu. Odnesli si nejen chutná jablka, ale užili si i krásnou přírodu. Ochutnali připravené dobroty a popovídali se stejně naladěnými lidmi. Nově příchozí vítala Kamila Čudová ze statku a ovocnářství Čudovy.
1: Dobrý den, teď se nacházíte v červeném sadu, kde je primárně rubinola, což je červený jabko. Za tímhle červeným se nachází ještě golden. Už jsme na vrcholu té sezóny, takže si určitě půjčte nějaký česáček nebo žebříčky. A to, co sníte v sadu, vám vážit nebudeme. Takže konzumujte určitě, to hrdlo ráčí. A co máte vaše bedínky, tak si teď navážíme, abyste si pak neplatili vlastní váhu. No a vzhledem k tomu, že ten sad má fakt 4 hektary a budete se asi procházet, budete unavený, tak si pak tady rádi s váma sedneme, dáme si nějaký kafe, máme tady napečeno z našich jablek, hrušek, i pivo, máme horký most.
2: Pan Jirka dorazil z Ústí nad Labem. Po kolikáté jste tady?
3: Já jsem tady dneska poprvé, ale manželka tady byla už před 2 roky.
2: Že vás neodradilo ani to špatné počasí?
3: Počasí nikdy není špatné. Špatné jenom oblečení.
2: Jak jste trhali? Přece jenom už dneska je poslední den, kdy se češe, bylo těch jablek ještě dost.
3: Já myslím, že jablek tady je ještě habaděj. Používáme česáček, půjčili jsme si vepředu i štafličky a máme tady děti, které pomáhají, když si vlezou na ramena.
2: Takže sbírá celá rodina.
3: Samozřejmě, celá rodina a i kamarádi, kteří přijeli z Prahy, aby nás navštívili a vzali jsme to takhle jako takovou kulturní činnost.
2: Ten samosběr má v přídavku název zážitkový, tak jaké jsou ty vaše zážitky odsud?
3: Jsme venku, na čerstvém vzduchu, s kamarády, s rodinou.
2: Ochutnali jste i ňamky, které připravili tady statkáři?
3: Na to se chystáme. Nejdřív práce, potom koláče.
2: Paní Gábina přijela na samosběr do Maškovic s Ústí nad Labem. Kolik jste toho nazbírala?
4: Já jsem toho nazbírala asi 20 kilo, ale moje maminka dvojnásobek.
2: Co se chystáte z těch jablek dělat?
4: Pravděpodobně štrůdl, ale hlavně, aby vydrželi až do zimy, postupně si brát. Je to lepší než kupovaný.
2: Poznáte to na té chuti?
4: Poznám.
2: Jak hodně jste zmokla? Před chvílí přišel takový docela prudký déšť.
4: Zmokli jsme hodně, naštěstí trval chviličku, takže jsme to tam všichni přečkali a myslím si, že všichni jsme spokojení s tím, co jsme nazbírali. Jízda traktorem taky skvělá, takže co jít si přát.
2: Takže příští rok znovu.
4: Jasně.
0: Atmosféru zážitkového samosběru jablek v Maškovicích zaznamenala na mikrofon naše kolegyně Veronika Jaklová. Teď už pokračují Bad Boys Blue a máme přesně teď 15:45. Hezké odpoledne.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hit skupiny Opět a Radeček s názvem Praha, tentokrát ale ve spolupráci s Moravskou filharmonií. 15 hodin 23 minut pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Pokračuje stále příjemné pondělí 12. října. A my se opět vydáváme k nám na sever Čech, tentokrát v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Tentokrát navštívíme Děčínsko, více už prozradí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Jiříkov leží na Děčínsku, na hranicích s Německem, v takzvaném Českém Nizozemí. Přímo v Jiříkově je hraniční přechod Jiříkov-Neugersdorf. Město, které má ve znaku svatého Jiřího na vzpínajícím se koni, se člení na Starý Jiříkov, Nový Jiříkov, Loučné a Filipov. V Jiříkově se v minulosti lidé živili domácí a manufakturní výrobou, hlavně v oblasti zpracování lnu a výroby plátna. Později se tam rozvíjel i sklářský a strojírenský průmysl a také výroba hudebních nástrojů. Co byste při návštěvě Jiříkova určitě neměli minout, je památkově chráněný kostel svatého Jiří na náměstí, postavený v letech 1725 až 1728. Kostel je obklopený hřbitovem, kde najdete například hrob významného zdejšího rodáka Johanna Georga Goetlicha. Ten byl jedním z prvních botaniků v severních Čechách a průkopníkem ovocnářství. Bazilika Minor, Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, je nejmladší mariánskou svatyní a zároveň nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem v litoměřické diecézi. Konají se tam pravidelné bohoslužby a jednou za rok i poutní bohoslužba.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Kanaďan Brian Adams ve vysílání Českého rozhlasu Sever v dnešním pohodovém odpolední zhruba za minutu tady máme 15:30, stále příjemný začátek tohoto týdne. Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
3: Tak jak to vypadá?
2: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět na té laboratoři. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby. Tohle cítíte bolestivé?
1: Ne, není.
2: S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale v úvazku revmatologických je 220.
2: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
4: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
2: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatologi Ladislav Šenolt.
3: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
2: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
2: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Rangers, jejich slavná inženýrská písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Severa, teď už 16:30 a k tomu skoro 9 minut. Ale my se budeme vracet do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Sever a Zdeněk Lukesl se vás dnes ptal na sportovní nehody a dovolala se i posluchačka Marie z Kamenického Šenova.
1: Můj manžel teda začal už v raném mládí sportovat, nejdřív se zabýval boxem a v 18 už začal spírat. Můžu vám říct, že teda měl nějaký drobný úrazy, takový to nepotřebovalo nějaký zásahy, sanity a tak dále, ale jak se říká sportem k trvalé invaliditě, tak manžel spíral, až do samého, dá se říct, stáří. V 75 už byl zdvižený prst, asi tam nahoře někdo řekl dost. Měl asi 6 operací, první koleno za rok, druhé koleno, dvakrát páteř, kyčel, 4x kýlu. Takže tak, jak nepotřeboval sanitu za mládí, tak teď sanity k nám, co jezdili, už nepotřebovali ani navigaci. Ale všechno to ustál a dneska teda právě tou silou vůle a že ještě nechce být tak jako stranou, tak chodí teda na procházky, doma jezdí na rotopedu, sem tam si ještě zajdeme na taneček a tak ta jeho sportovní vůle ho udržuje stále při životě.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o sourozeneckých vztazích. Kolik máte sourozenců, jaké s nimi máte vztahy, jak často se vídáte, voláte si, je ve vaší rodině zvykem pomáhat si? Hádali jste se někdy jako děti, pohádali jste se někdy třeba i v dospělosti? Volejte zítra po 9. hodině do studia na známou linku 475 212 212 anebo pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše příběhy. Teď už u nás pokračuje zpěvačka Gloria Gaynor. Hezké pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Marek Lambora, Eva Burešová, píseň Kovbojská, 15 hodin skoro 46 minut. Posloucháte Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A teď míříme do Liberce. Najdete na ní Lembrechtův polimetr, zapisovací teploměr nebo třeba termohydroskop. Řeč je o liberecké meteorologické budce, kterou na konci 19. století nechal vyrobit Horský spolek pro Ještěcké a Jizerské hory. Šestiboká budka má připomínat radniční věž a patří k významným památkám Liberce. Ještě donedávna stála na autobusové zastávce u radnice. Na jaře do ní ale už po několikáté narazil autobus. Město ji proto nechává opravit u uměleckého kováře.
1: Tahle ta kytička, která je tady nahoře jako ozdobná, tak ta už to dostala právě po třetí od toho autobusu. Ten největší problém, který my teďkon řešíme, je to, že vlastně došlo k odlomení části toho pásku zdobného.
2: Restaurátor Václav Nikendej teď ukazuje pás, který se tady bude vyměňovat.
1: Tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
2: Autobus taky částečně poškodil roh střížky.
1: To poškození není tak velký jako při tom minulém restaurování, takže tady to stačilo jenom vyklepat. Lehce zapájet.
2: Budka doposud stála na okraji chodníku na náměstí doktora Edvarda Beneše, v místě, kde zastavují autobusy nejvytíženějších linek ve městě. Magistrát teď Sokol nechal přesunout blíž k radnici.
1: Zůstala tam vlastně i ta nika, aby tam ten autobus nebo jakákoliv jiná doprava se k tomu nedostali.
2: Před námi je teď ta střížka, vidím, že je to zanešené v těch spojích.
1: Základní čištění tam samozřejmě bude probíhat. Nemůže být úplně nějak agresivní. My bychom neměli dělat zásahy, které nějakým způsobem můžou i narušovat autenticitu toho samotného objektu. Jo, což konec konců bylo i v případě té konstrukce, ve které jsou umístěny ty stroje. Tam vlastně bylo počítané s tím, že odstín té barvy tak by měl taky evokovat ušlechtilou patinu na mědi.
2: Taková světlá tyrkysová nebo světlá zelená?
1: Možná taková tyrkysově zelená.
2: Máme tady i ty jednotlivé přístroje.
1: Přesně
2: tam
1: tak.
2: Poškození nebylo.
1: Funkční jsou teploměry, ale co se týká vlastně třeba těch barometrů, těch hygroskopů, tak nějakým způsobem fungují, ale ukazují už jenom orientační hodnoty.
2: Není to přesné meteorologické měření.
1: Přesně tak, teď už ne.
2: Dominantou je slunce s měsícem na vrcholu té střechy a teď dokonce teda je ověnčeno i pavučinami.
1: To není nic, čím by mohli tu památku poškodit, takže si to tady nechávám jako takový hezký dekorativní prvek. Ta pavučina tomu dělá takovou krásnou svatozář.
2: Před libereckou radnici by se měla meteobudka vrátit na začátku listopadu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásku. Pomalu se blížíme ke konci pondělního pohodového odpoledne Českého rozhlasu Sever. Nás teď čeká zpěvák Jiří Korn, Žal se odkládá, taky tady bude Rick Astley. No a já se odložím zhruba na hodinku někam jinam a vrátím se zpátky s pořadem Den v kraji. Ještě prozradím, že hostem dnešní humoriády po 16. hodině bude moderátor a herec Petr Jančeřík, kterého přivítá ve studiu Patrik Rozehnal.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Soud zamítl dopsání 17 lidí na volební seznam Moldavy, u dvou dalších rozhodl o zapsání. Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci léčby střevních zánětů. Kulturní organizace můžou ministerstvo kultury žádat o dotace na příští rok. Zítra bude slunečno s ranní mlhou a teplotou do 16 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
0: Ústecký krajský soud zamítl návrhy 17 lidí na dopsání do seznamu s voličů Moldavy na Teplicku. Starosta David Leitermann z ODS je vyškrtl před konáním voleb. Podle něj v obci fakticky nežijí nebo se k trvalému pobytu přihlásili účelově před volbami. Usnesení je zveřejněné na úřední desce soudu. Soud dnes taky rozhodl o doplnění dvou voličů na seznam.
2: Z žádosti uspěli Josef Houdek a Tomáš Houdek. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Podle soudu bylo jejich vyškrtnutí nezákonné, k trvalému pobytu jsou hlášeni na úřední adrese obecního úřadu už delší dobu, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Teď můžou podat podnět na neplatnost voleb. Podle Tomáše Houdka to on i jeho otec udělají. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí hlavně na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. A jedná se například o Crohnovu chorobu anebo kolitídu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
3: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adam biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu. Zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Film Doznání Václava Marhoula bude mít světovou premiéru na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu 15. října. Novinka se odehrává v moskevské věznici Lubjanka v roce 1938 a tématem je podle režiséra zachování morální integrity a sebeúcty ve chvíli, kdy jde člověku o život. Ve filmu mimo jiné hraje Brad Dourif, držitel Zlatého globu za přelet nad kukačím hnízdem Miloše Formana. Českým divákům se Doznání představí 28. ledna.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno ještě s mlhou, večer se vyskytne i déšť. Nejvyšší denní teploty naměříme do 16 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/6 u Malměřice na Lounsku nedaleko Blatna čekejte komplikace, pohromadné nehodě a připravte se na stojící kolony. Mějte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemné odpoledne s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
6: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, ale vodou
5: režim.
6: Samozřejmě.
5: Jo, jo, jo.
6: No tak pohoštěně slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
5: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, o toho jsme tady, víš?
6: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
1: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás, je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebo obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduji.
2: No tak ho představí, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se, emigroval tehdy. Dnes bychom řekli, odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo, emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: Jdi
3: k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: Prostě v příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. byl si tam. V tom Downbeatu, že jo? Čiže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy
3: já jsem byl osmý,
2: jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. ale já se utěšil myšlenkou, že zvizový nad 50 jsou první.
3: A jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, no to ta přitažlivost?
2: To čtenářky jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo? Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc znáků. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jakože by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudilinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
6: Víš, mě se taky stýská. Najednou zdá se máme, proč znovu se zná.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: S Petrem Jančeříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro... Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena z Dežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte? No, jestli máte dobře naladěné A.
9: Aha.
8: A. No já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
9: Já mám naladěno, ano.
8: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
9: Co budeme hrát, prosím?
8: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
9: Ano, na piano jsem hrál.
8: Ano?
9: Ano.
8: Ale, jak dlouho jste se učil?
9: Já jsem se učil 10 roků.
8: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
9: No.
8: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
9: No ano, taky umím na 4 ruce.
8: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
9: To musí mít partnera, víte, partnera, který bude...
8: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
9: A umíte hrát na piano?
8: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
9: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
8: Jo.
9: Já vás sám doprovodím.
8: No tak dobře. A co byl hrát?
9: No já tady mám.
8: Co?
9: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
8: Jo. Koho?
9: Snění.
8: Snění?
9: Ano.
8: No neznám.
9: A pak...
8: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini.
8: Kdo? Ďáblův,
9: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
8: To já jsem jednou hrál,
9: no?
8: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
9: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
8: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
8: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
8: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
8: Jaký?
9: Petrov.
8: Petrov. Mhm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
8: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
8: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
8: Kremonky jaký?
9: Kremonky.
8: A kremonky, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
8: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na něj. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

strniště, jak nůž dozad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdraví vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 kilometrů do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských Lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrady.
7: Tak, prosím,
8: tak. A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, on, koho?
8: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: A jo, to je pravda.
7: Ne, to byl Nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka toto. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No, a co jsem chtěl říct?
7: Už nic. A kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
8: Tím byste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to já nevím, já jsem ještě předehry neměřil. No tak...
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to... Jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak se tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový, jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu být do toho nahlédnout?
7: No můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak, my jsme se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano, prosím.

0: hrajete? Já to neznám, jak to můžu hrát? Říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepak bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody, tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou? A ještě si k tomu šlapat, jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak to pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky. A když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
2: Já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si

0: V dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. Alois Jirák. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad Čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda, já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou Rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, z Kroměříž,
1: ano. Jo?
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a... Teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých věcí, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu.

0: Antu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza Zvokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrast, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Soud rozhodl doplnit 2 vyškrtnuté voliče do seznamu v Moldavě. SOS tlačítka dostanou do konce roku všechny školy v Krupce. Hnutí Duha bude omluvu poslance Turka vymáhat exekučně. Zítra čekáme jasno až polojasno, k večeru déšť a teploty do 16 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Dobré odpoledne.
0: Volby 2026.
4: Ústecký krajský soud dnes rozhodl doplnit 2 voliče do volebního seznamu v Moldavě na Teplicku. Vyhověl tak návrhu vyškrtnutých Josefa Houtka a Tomáše Houtka. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Ze seznamu je vyškrtl starosta David Leitermann z ODS. Argumentoval tím, že jsou k trvalému pobytu přihlášení na obecním úřadě a v Moldavě nebydlí. Celkem vyškrtl 22 voličů. Volby by se musely opakovat v případě, že někdo podá stížnost na jejich neplatnost.
5: Podle usnesení soudu bylo vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů u zmíněných 2 navrhovatelů nezákonné. Soud u jednoho z nich mimo jiné konstatuje, že je na úřední adrese ohlašovny už od roku 2015, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Navrhovatelé teď můžou podat stížnost na neplatnost voleb. Starosta řekl, že rozhodnutí soudu respektuje. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Krupka na Teplicku rozdává SOS tlačítka do všech škol města. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové je všude budou mít do konce letošního roku. Teď je dostala základní a mateřská škola v Teplické ulici. Mobilní i stacionární tlačítka umožní rychle přivolat městskou policii.
5: Mobilní zařízení nosí učitelky školek při vycházkách. V základních školách je pedagogové můžou vzít třeba na školní výlety. Stacionární SOS tlačítka rozmístí školy v budovách na místech, která vytipuje městská policie. Slouží taky jako požární hlásiče. Projekt počítá i s přípravou 3D podkladů školních budov, které pomůžou strážníkům s lepší orientací. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Ekologické hnutí Duha se chce znovu obrátit na soud kvůli omluvě poslance Filipa Turka za motoristy, potvrdila to mluvčí organizace Eva Pernicová. Soud Turkovi nařídil, aby se hnutí omluvil za tvrzení, že kvůli jeho aktivistům zemřeli při povodních lidé. Členy spolku navíc označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Poslanec sice na svém Facebooku zveřejnil na začátku října video, ve kterém se omlouvá. V popisku videa ale přidal několik dalších útoků vůči spolku. Podle hnutí tak nedodržel to, co mu nařídil soud. Reakci Turka zjišťujeme. Rusko nepřistoupilo na návrh 60-denního zastavení bojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky navrhl 2měsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov ale uvedl, že Moskva je ochotná zastavit palbu pouze v den voleb. Rusko nehledě na tzv. Energetické příměří vyhlášení pokračovalo v útocích na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno, přes den i jasno, ráno mlhy, k večeru déšť, teploty do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Hrobčicích na Teplicku havarovala 2 osobní auta, aktuálně tam vyšetřuje nehodu policie České republiky a s uzavírkou počítejte mezi křižovatkami ulice Nádražní, Schody a Dlouhá v Žatci na Lounsku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Posloucháte stále odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, teď už je 4 minuty po 17. hodině a opět je tady před náma hodina plná informací od nás z regionu. Začíná Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Den v kraji začal a připravena je Jana Moravcová, informace ze severu Čech.
2: Pokuty v hodnotě téměř 500 000 korun rozdali policisté na silnicích v Ústeckém kraji řidičům v souvislosti s celorepublikovou akcí s názvem Roadpol. Informoval o tom dnes mluvčí krajské policie Tomáš Frolík. Zvolení zastupitelé koalice Jedno Ústí dnes projednávají personální složení vedení Ústí nad Labem i postup jednání v městských obvodech. Domluvu pak musí ještě schválit koordinační rada, složená ze zástupců všech 7 subjektů v koalici. Primátorem by měl být lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryska. Uskupení chce podle něj nabídnout spolupráci i opozici.
3: Chceme, aby opozice měla šéfa kontrolního výboru, plně zastoupení v těch jako finanční výbor, kontrolní výbor, takže tohle budeme určitě komunikovat.
2: Povolebnímu vyjednávání v kraji se budeme věnovat i v následující hodině. Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci léčby střevních zánětů. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové tak budou mít lidé z Chomutovska a okolí možnost biologické léčby přímo v jejich regionu. Dnešní zásah v Krupce na Teplicku kvůli podezřelému předmětu policisté odvolali. Podezření, že jde o nástražný výbušný systém, se nepotvrdilo a specialisti zjistili, že šlo o zábavní pyrotechniku. Všech 11 evakuovaných lidí se tak mohlo vrátit domů. Ochránci přírody dnes v Českém středohoří vysázeli poblíž Malečova další rostliny vzácného zvonovce liliolistého. Podle Karolíny Šulové z Agentury ochrany přírody a krajiny zasadili ve spolupráci s botanickou zahradou Teplice přes 80 rostlin. Podrobnosti uslyšíte v následující hodině.
1: Souhrn regionálních informací si připravila Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Věra Martinová pokračuje, dospíval a pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever. V Teplicích je už jasno, v Mostě nebo Terezíně se teprve o koalicích bude jednat. V Ústí nad Labem vítěz bude vládnout sám. Vítěz na jedno Ústí má nabídku i pro opozici. O čem s ní chce jednat? Na to se Zdeněk Lukesle ráno ptal reportéra Jana Beneše, který povolební jednání sleduje.
1: Chce nabídnout vedení kontrolního a finančního výboru. Zvolení zastupitelé jednoho Ústí se také domluví na postupu při jednání o obvodech Neštěmice a Severní Terasa, kde nezískalo většinu. A také o personálním obsazení rady města a obvodu Střekov a Centrum, kde bude jedno Ústí vládnout také samo. A už až se tedy domluví, tak všechno musí podle lídra a pravděpodobného budoucího primátora Tomáše Vohrysky schválit koordinační rada. V té jsou zástupci všech uskupení, tedy pro Ústí, UFO, TOP 09, Starostů, Zelených, Pirátů a Hnutí naše Česko. Všichni by mimochodem měli mít své zástupce i v radě města. No a teprve pak začnou schůzky s opozicí. V té skončilo Hnutí ANO, Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov, koalice ODS a Lidovců a SPD s motoristy.
2: První kolo jednání mají za sebou i zástupci stran a hnutí v Děčíně. Jak dopadlo?
1: Zatím bez výsledku. Podle našich informací šlo o první schůzky, kdy si představitelé jednotlivých subjektů vyjasňují své pozice. Připomenu, že dosavadní koalice ANO volby pro Děčín a uskupení Náš Děčín ve volbách mírně oslabila. Naopak posílila třeba ODS a v zastupitelstvu jsou i starostové. A právě lídr starostů Zdeněk Machala nám řekl, že se snaží složit čtyřkoalici bez hnutí ANO. Početně by to vycházelo. I primátor Jiří Anděl z hnutí ANO řekl, že během nedělního prvního kolečka jednání právě narazil i na variantu koalice bez ANO. Jednání budou ještě dál pokračovat, doplním, že do děčínského zastupitelstva se dostala i SPD a Hlas Děčína. Hnutí ANO oslabilo i v Chomutově, lídr Radek Vyšín chce jednat se všemi, i tam je ale možné, že vznikne koalice bez ANO a podobná situace je i v Lounech.
2: Jsou města, kde se vládnoucí koalice nezmění?
1: Ano, v Teplicích dál povládne hnutí ANO a volba pro Teplice, vítězná ODS jde do opozice stejně jako SPD. O budoucím uspořádání bude ANO a volba podle náměstka primátora Petra Slavíčka z volby jednat zítra. Bílinu na Teplicku zřejmě dál povede ANO a ODS, dosavadní koalice ve volbách mírně posílila, jednání bude podle lídra ANO z Radka Zenkra dnes. A na pokračování koalice to vypadá i v Terezíně, tam jednání teprve začnou a třeba v Rumburku zvítězilo hnutí STAN, podle lídra Petra Číly se chtějí sejít se všemi, kteří se dostali do zastupitelstva a pak se teprve bude nějaká koalice rýsovat.
0: Prozradil Jan Beneš, teď už pokračují Beatles.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Naše hriech je Adam Ďurica, Ema Drobná v dopohodovém odpolední a v dnu v kraji na Českém rozhlase Sever. Máme 17 hodin a 21 minut, jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A já teď už vítám na telefonní lince meteoroložku Polinu Maťuninu. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Jak to teď u nás na severu Čech vypadá a jak se to dál bude vyvíjet přes večer, přes noc a také ráno?
2: A tak na území Ústeckého kraje v současné chvíli už máme spíš polojasnou oblohu. Oblečná obloha se nám vyskytuje ještě jenom ve Šluknovském výběžku, kde navíc se nám vyskytují i ojediněle velmi slabé přehánky. Co se týče teplot, tak v maximech jsme dneska naměřili 14,9 stupňů Celsia a v současné chvíli se pohybujeme spíš v intervalu 10 až 13 stupňů. Co se týče noci, tak očekáváme, že i nadále oblačnost bude ubývat, takže první polovina noci bude jasná nebo skoro jasná, ale v druhé polovině se nám postupně začnou místy tvořit mlhy. Co se týče nejnižších teplot, tak očekáváme 4 až 1 stupeň Celsia. V údolích můžeme naměřit i minus 2 stupňů Celsia. A dnešní ráno bude spíše mlhavé, neboť místy se nám budou vyskytovat již změněné mlhy, ale budou se postupně rozpouštět, takže v první polovině dne budeme očekávat jasno až polojasno. Odpoledne ale začne od západu nám přibývat oblačnost a později večer se místy, hlavně na horách, se vyskytne i dešť. Co se týče teplot, tak zítra naměříme 13 až 16 stupňů Celsia, ale v místech s delotrvající mlhou budeme očekávat jen 9 až 12 stupňů.
0: Tak já děkuji i za zítřejší předpověď a někdy příště opět naslyšenou.
2: Mějte se hezky.

0: Kapela Electric Light Orchestra, které se ale neřekne jinak než Hello, v dnešním dnu v kraji na Českém rozhlase Sever a jinak máme minutu po půl šesté, stále hezké odpoledne. Víte, kolik měst na své cestě od pramene až k ústí protíná řeka Labe? Pomocí vám s tím může nová erbovní zeď, která vznikla v Roudnici nad Labem. Přímo pod vlakovým nádražím jsou erby a názvy všech českých měst a tohle říční spojenectví propojí se v následujícím roce a také rozšíří i za české hranice.
1: Okres Litoměřice, Štětí, tamhle Liběchov je okres Mělník, Roudnice, Litoměřice, Lovosice, Ústí a Děčín.
2: Vypočítává Vladimír Urban, který s nápadem na vytvoření erbovní stěny přišel jako první.
1: Se podařilo od těch měst vyžádat, aby ty erby nám dali ve vektorech a v heraldických barvách.
3: Na zdi podél Roudnického nábřeží je osazeno 28 erbů českých měst, která pomyslně jako modrá linka spojuje řeka Labe. Návštěvníci tak mohou vidět zhruba metrové erby od Špindlerova mlýna až po hraniční Děčín.
1: Všeho už tam mám mříž, ale to není mříž, to je rošt, neboť ten svatej, který ho upálili, tak si to dali potom do svýho jako erbu.
4: Je to opravdu pěkný, budete pokračovat v těch cizích?
1: Příští rok bychom chtěli doplnit těch 50 německých, protože se nám to nepodařilo, protože to není jednoduchý.
3: Přibližuje kolem jdoucím další etapu Vladimír Urban. Cílem je získat dalších 50 erbů. Tentokrát ale německých měst.
1: Máme asi 5 nebo 6 těch tabulí s těma erbama a tabulkama, ale bohužel to je málo, celkem je to 50. Nicméně nedávno nás navštívili tady ambasádoři z Dessau-Roslau, Raf Schiller a Christina Hepner, kteří nám přislíbili jako tu aktivní pomoc.
3: Při obnově nábřeží se počítá i s lavičkami a vlajkoslávou.
1: Tady tam, jak stojíme, tak tam by měl být styčen z vlajkosláva takovej ten stožár Marina a na tom by byly vlaječky těch měst, to znamená 28 českých a 50 německých a na přechodu hranic by byla malá česká a malá německá.
3: Shrnuje závěrem Vladimír Urban z Roudnice nad Labem, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.
6: Každý

0: Karel Černoch, sen kovbojů v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Botanici právě dnes sázeli desítky vzácných květin v přírodní památce Babinské louky u Malečova na Ústecku. Agentura ochrany přírody a krajiny tam ve spolupráci s Teplickou botanickou zahradou doplňuje novou generaci rostlin. Záchranná akce má druh vrátit do míst, kde dříve rostl běžně. Podrobnosti přímo v terénu zjišťoval náš reportér Jakub Kalaf.
1: Zahradníci přivezli na Babinské louky dodávkou 84 sazenic a na místo je rozváželi v kolečku. Do samotného sázení se pak zapojil zhruba tucet lidí z Agentury ochrany přírody i Teplické botanické zahrady. Všechny tyto květiny přitom odborníci v Teplicích vypěstovali ze semen, která dříve nazbírali přímo v této lokalitě.
0: O jak vzácnou rostlinu přesně jde a proč tenhle druh z naší přírody tak masivně mizí?
1: Zvonovec liliolistý patří mezi nejvzácnější druhy nejen v Česku, ale v celé Evropě. U nás aktuálně roste zhruba jen 500 kusů na pouhých 5 místech. Těmto zhruba metr vysokým květinám s bílými až světle namodrlými květy škodí současné lesní hospodaření. Zvonovec nutně potřebuje světlé lesy a okraje pasek. V dnešních hustých porostech jednoduše nevyroste ani nevykvete. Odborníci proto v jeho lokalitách pravidelně kácí náletové dřeviny, prosvětlují stromy a na konci léta záměrně sečou trávu.
0: Mají vůbec dnešní sazenice šanci v divoké přírodě přežít?
1: Mají, ale odborníci musí každou novou sazenici důkladně chránit a pečlivě sledovat. Podle botaničky Jarmily Kostikukové je potřeba každou skupinu nových svonovců ohraničit dřevěnými kůly, které přesně označí místo výstavby a plastový štítek s číslem pro budoucí evidenci. Rostlina totiž mimořádně chutná srnkám a divočákům, kolem lokality proto stojí pevné oplocenky. Problémem jsou také hrabošové. Chemikálie ochranáři v přírodní památce používat nesmějí a proto do země zakopali ultrazvukové plašiče a přímo na louku umístili bidílka pro dravé ptáky.
0: Mm-hmm. Odzkoušeli toto ochranáři, jak se uměle vypěstovaným sazenicím v přírodě daří?
1: Dosavadní výsledky například z českého krasu dělají botanikům radost. I přes nedávná sucha tam stále přežívá téměř polovina rostlin starších 3 let. Zvonovec klíčí poměrně pozdě, takže ho jarní výkyvy počasí tolik nezasáhnou. Letos sice květiny kvůli nedostatku vody vyprodukovaly výrazně méně semen, samotné dospělé rostliny ale bez potíží přežily a krásně vykvetly. Jarmila Kostikuková proto věří, že se podobně dobře uchytí i nové sazenice na babinských loukách.
0: Prozradil reportér Jakub Kalaf.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Pokračuje Den v kraji, posloucháte stále Český rozhlas Sever. I když nedělní počasí nebylo příliš vlídné ke sbírání jablek, v dosadu v Maškovicích na Litoměřicku dorazila spousta česačů. Lidé se od posledního samosběru jablek nenechali odradit a dorazili v hojném počtu. Odnesli si nejen chutná jablka, ale užili si i krásnou přírodu. Ochutnali připravené dobroty a popovídali se stejně naladěnými lidmi. Nově příchozí vítala Kamila Čudová ze statku a ovocnářství Čudovy.
1: Teď se nacházíte v Červeném sadu, kde je primárně rubinola, což je červený jabko. Za tímhle červeným se nachází ještě golden. Už jsme na vrcholu té sezóny, takže si určitě půjčte nějaký česáček nebo žebříčky. A to, co sníte v sadu, vám vážit nebudeme. Takže konzumujte určitě to hrdlo ráčí. A co máte vaše berínky, tak si teď navážíme, abyste si pak neplatili vlastní váhu. No a vzhledem k tomu, že ten sad má fakt 4 hektary a budete se asi procházet, budete unavený, tak si pak tady rádi s váma sedneme, dáme si nějaký kafe, máme tady napečeno z našich jablek, hrušek, i pivo, máme horký most.
2: Pan Jirka dorazil z Ústí nad Labem. Pokolikáte jste tady?
3: Já jsem tady dneska poprvé, ale manželka tady byla už před 2 roky.
2: Že vás neodradilo ani to špatné počasí?
3: Počasí nikdy není špatné. Špatné jenom oblečení.
2: Jak jste trhali? Přece jenom už dneska je poslední den, kdy se češe, bylo těch jablek ještě dost.
3: Já myslím, že jablek tady je ještě habaděj. Používáme česáček, půjčili jsme si vepředu i štafličky a máme tady děti, které pomáhají, když si vlezou na ramena.
2: Takže sbírá celá rodina.
3: Samozřejmě celá rodina a i kamarádi, kteří přijeli z Prahy, aby nás navštívili a vzali jsme to takhle jako takovou kulturní činnost.
2: Ten samosběr má v přídavku název zážitkový. Tak jaké jsou ty vaše zážitky odsud?
3: Jsme venku, na čerstvém vzduchu, s kamarády, s rodinou.
2: Ochutnali jste i ňamky, které připravili tady statkáři?
3: Na to se chystáme. Nejdřív práce, potom koláče.
2: Paní Gábina přijela na samosběr do Maškovic s Ústí nad Labem. Kolik jste toho nazbírala?
4: Já jsem toho nazbírala asi 20 kilo, ale moje maminka dvojnásobek.
2: Co se chystáte z těch jablek dělat?
4: Pravděpodobně štrůdl, ale hlavně, aby vydrželi až do zimy, postupně si brát. Je to lepší než kupovaný.
2: Poznáte to na té chuti?
4: Poznám.
2: Jak hodně jste zmokla? Před chvílí přišel takový docela prudký déšť.
4: Zmokli jsme hodně, naštěstí trval chviličku, takže jsme to tam všichni přečkali a myslím si, že všichni jsme spokojení s tím, co jsme nazbírali. Jízda traktorem taky skvělá, takže co jít si přát.
2: Takže příští rok znovu.
4: Jasně.
0: Atmosféru zážitkového samosběru jablek v Maškovicích zaznamenala na mikrofon Veronika Jaklová. Teď už u nás pokračuje Valdemar Matuška.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Necelých 6 minut zbývá do 18. hodiny a do konce dnešního pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Rozloučím se, vy už tušíte, pokud posloucháte pravidelně, že po 18. hodině a po zprávách s Janou Moravcovou tady budou písničky na přání a Míra Tartárek. Já se těším zítra odpoledne opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.
2: Když jeme, oh,

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hnutí ANO může v Děčíně skončit v opozici i přesto, že ve městě vyhrálo volby. U ležek na Lounsku dnes zemřel při dopravní nehodě člověk. Některé ski areály na severu Čech začaly vyrábět technický sníh. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne k večeru místy déšť, teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
0: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Děčíně, může skončit v opozici. Jeho dosavadní koaliční partneři podle primátora města a lídra ANO Jiřího Anděla hledají možnost sestavit vedení města bez hnutí. Jednání zatím nejsou uzavřená a podoba budoucí koalice není podle Anděla jasná. ANO předložilo potenciálním partnerům vlastní nabídku a čeká na jejich reakci. Pokud se ANO nepodaří s nabídkou uspět, je připravené působit podle primátora v opozici. Volby v Děčíně vyhrálo ANO. Získalo 7 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila volba pro Děčín s 5 mandáty. Na třetím místě je náš Děčín se 4 zastupiteli. 4 mandáty získala taky ODS, 3 STAN a po 2 SPD a Piráti s Hlasem regionu. Vyplývá to z výsledku komunálních voleb na webu volby.cz. Při srážce osobního a nákladního auta na silnici 1/6 dnes u ležek na Lounsku zemřel člověk. Silnice byla kvůli nehodě několik hodin zavřená. Kolem 4:45 odpoledne policie na síti X uvedla, že provoz byl obnovený v obou směrech. Nehoda se stala dnes kolem poledne. Auta se podle policie srazila čelně. Jeden člověk zemřel, řekl to mluvčí policie Louny Jakub Mareš. Práce na opravě obecního úřadu v Černoučku na Litoměřicku se rozběhly naplno. Rekonstrukce se týká například výměny oken nebo elektrických rozvodů, ale jen na polovině budovy. Původně se měla opravovat celá budova, včetně prostor bývalé obecní školy. Zastupitelé ale podle nezávislé starostky Lucie Kavánové na celkové rekonstrukci neshodli.
2: Teď máme vysoutěžených necelých 5 milionů korun. Je to vlastně o něco méně, než byla i jakoby rozpočtová nabídka. Původně to mělo celé stát 12,5 milionů i s tou školou. Samozřejmě to nebyla úplně kompletní rekonstrukce, měly to být prostě ty vnitřní prostory.
0: Milion korun by měl přispět Ústecký kraj. Nižší teploty umožnily v některých ski areálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly v Krkonošském Harachově, Rokytnici nad Jizerou, ve středních Čechách na Monínci a taky na Ještědu.
3: Ještě začal s výrobou sněhu právě dnes. Výrobníky foukají sněhové hobliny na dolní část sjezdovky, říká ředitelský areálu Radek Chalupa.
4: Začali jsme dnešním dnem, 12.10. Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
3: Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno a polojasno, ráno ještě mlhy. Odpoledne by mohlo od západu přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty do 16 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na náměstí Republiky v Lomu na Mostecku se srazil nákladní vůz s osobním. Bouralo se taky v Huntířově na Děčínsku. Tam policie vyšetřuje srážku 2 osobních aut a nehoda je taky v Hrobčicích na Teplicku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání

dohrála další z písniček, které opravdu nestárnou. To byla Lenka Filipová a Zamilovaná. Pěkný pondělní večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Že posloucháte poprvé, po dlouhé době, zapomněli jste kontakty, neznáte, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu sem do studia, to je 475 212 212. A nebo si o písničku napište, a to buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04. První slovo zahrajte, následujeme zrana jeden znak a potom už text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, nás už ovšem čeká ta první písnička na přání. Než tady budou telefonáty, tak tady mám SMS-ku. Prosím, pro všechny písničku od Katky Knechtové. Můj bože, děkuju, Radka.

0: Jirka Knechtová, Můj bože, tolik tedy písnička na přání, která byla k SMS. No a já už tady mám nachystaný první telefonát, je s posluchačkou, která nám víceméně píše SMSky. Dnes to zkusila na telefon a je jako první. Ve vysílání vítám paní Marii ze Šestajovic. Dobrý večer.
1: Hezký podvečer, Mirečku.
0: Děkuju.
1: Prosím, písničku, když řeknete,
0: já ji prozradím.
1: Chtěla bych to poslat. Marcelce do Neštěmic a Radkoví,
0: ano.
1: Maruškám do Chomutova a Děčína, pak tady sousedce Hance z Úval.
0: Dobře.
1: A potom ještě poslední milence do Českého ráje.
0: Dobře, a také pro vás budeme hrát samozřejmě, jak jinak.
1: Děkuju. A také posluchačům, kterým se líbí. Takže vám
0: domluvili?
1: Moc a moc děkuju. Hezký večer, mějte se pěkně a děkuju moc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. No a také tedy pro paní Marii ze Šestajovic bude zpívat Tom Jones písničku Green, Green, Grass of Home.

0: Jerton Jones a Green Green Grass of Home jsou tady písničky na přání, budou tady až do 19 hodin. Tak já to nebudu zdržovat, ve vysílání vítám další posluchačku a tou je tentokrát paní Anděla, která se nám hlásí ze Hřivic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Mirko, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A bych dneska chtěla poslat písničku Božence do Jirkova, Božence do Žadce a ještě Alence od Sleního.
0: Dobře.
1: A všem posluchačům a vám taky do rádia, pro všechny posluchače.
0: A vám taky, abyste měla krásný týden, přeju, jestli můžu.
1: Tak. Jo, to víte, že jo.
0: No, jak jsme se domluvili, Jirka Korn nám bude zpívat, Neplakej, tak se to jmenuje, tak ať se hezky poslouchá.
1: Ano, jo, Pepovi do štětí jsem zapomněla.
0: No, máme to komplet, tak jak no. Jsem říkal i pro vás a zase někdy u nás, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou a děkuju moc.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hrát s tebou, usměj se.
1: Pro pěkný večer, pěkná písnička Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. No a my teď budeme vzpomínat, vypravíme se znovu do Velké Británie a také ještě předtím po telefonních linkách do Štětí, protože tam je u telefonu nachystaný posluchač Pepa. Pepo, zdravím, dobrý večer.
2: Já taky zdravím, Jiro. Písnička, na který jsme se dohodli, kterou už jsem leta neslyšel, tak samozřejmě uvedeš jako obvykle ty.
1: Ano.
2: Bude pro vás, pro celý ansábl Rádia Svér, potom pro všechny posluchače tohoto perfektního rádia.
1: Děkujem.
2: Ale přednostně pro paní Andělku, pak pro dvě haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho domšeného Lázní, pro Pepu ze Štětí dvě, a tak trochu pro mě, protože fakt jsem tu písničku dlouho neslyšel.
1: A já to otočím od nás pro Pepu hodně. Tak. Beatles nás čekají, legendární skupina Beatles a písnička Help. Pepo, hezký týden, hezký poslech a naslyšenou.
2: No, díky za to, za vyhledání, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: neboli Help Me, skupina Beatles, jsou tady písničky na přání, opět ve vysílání Českého rozhlasu Sever. V éteru nebudu sám, protože někdo další čeká na telefonní lince. Ještě připomínám znovu číslo 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Milena z Českého ráje a už je s námi ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro. Zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju.
1: A písničku posílám Květušce a Romanovi, Jarmilce do Neštěnic, ne, Jarmilce do Nuslí, já si musím říct brejle, Jarmilce do Chomutova a Marušce do Neštěnic.
0: Také.
1: A tadyhle ty paní mě volala, ta Maruška ze
0: Šestajovic. Jak jsme se domluvili, jak já pomůžu.
1: No, no.
0: Taky pro vás samozřejmě, byste říkala, že tu písničku máte moc ráda.
1: Já jsem dneska celá z toho rozrušená.
0: To je to počasí taky a v pondělí no. Je. Tak, aby to všechno bylo v pohodě vám přeji a jak jsem říkal, vaše také oblíbená písnička už je nachystaná, tak tady je Luděk Nekuda a tak přišel
1: no,
0: den.
1: No, ráda.
0: Tak si pořádně pustíte na hlas. Tak
1: ano, zase. A děkuju vám a nashledanou.
0: Ať vyjde telefonání zase naslyšenou, budu se těšit.
1: Naschle.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Luděk Nekuda, tak přišel den, jsou tady písničky na přání. Já tady teď na telefonu mám také nachystaného dalšího, tentokrát posluchače, hlásí se nám z Vlkavy a je to Honza. Honzo, hezký večer, vítám vás ve vysílání.
1: Krásný pondělní, už skoro večer, přátelé a kamarádi. Takže, jak zpíval Janek Medecký ve své jedné z krásných písniček, že sliby se mají plnit nejen o Vánocích, takže já dneska nemusím, ale
0: můžete.
1: Velice rád chci splnit, co jsem slíbil v sobotu při příjemném podpoledním telefonátu Haničce Básničce z Bíliny, že jim vaším prostřednictvím i Harimu pošlu jednu z hezkých písniček v podání o českých babouků a to je Okolo měsíce. Takže Haničko, já tě ještě jednou zdravím. Jste báječní přátelé s Harim a zdravím i všechny ostatní přátelé a kamarády a samozřejmě moji mamku a tady Květušku z Housetku.
0: Dobře, také tady zdravím.
1: Tady sedějí, sledujou mě tady. Mm. Už jsme doma, no, tak stánek nám zavřeli už, takže...
0: Už se to nedá.
1: Už je to takový vrtkavý, takže jsme v teple doma.
0: By napršelo do piva. Tak, babouci okolo...
1: To by nenapršelo, to by nestihlo. To
0: jo, jo, takhle, dobře. Tak,
1: ne,
0: babouci...
1: my jsme naměli všechno, všechno, ale...
0: Tak jo, jdeme hrát Babouci,
1: díky, Míro.
0: Okolo měsíce, ať se hezky poslouchá díky. Vám, hezký i návštěvě, i mamince a naslyšenou.
1: Ano.

0: Písnička, která nestárne, já myslím, že jste poznali, že to byl Michal Tučný a Cesty toulavý, tak se ten song jmenoval. No a my se teď záhy s tou písničkou vypravíme do Českého ráje, tak po telefonních linkách už jsme se tam vypravili před několika minutami nebo desítkami minut, teď tady mám telefonát a písničku s tímto názvem nachystanou. No a telefonát, ten je z Ústí nad Labem Neštěmic a ve vysílání vítám posluchačku Marcelu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač? Vybrala jsem písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila, Český ráj.
0: Jak už jsem prozradil, ano.
1: Ano, protože jsem slyšela paní Milenku z Českého ráje.
0: Já to tušil.
1: Taky to posílám, ano. A ještě zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač. A v pátek jsem slyšela Jarušku, jak má sklečnu Dominiku z Krásného Března, tak pro ně bych to chtěla, tu písničku.
0: Dobře.
1: Poledne jsem slyšela Marušku z Chomutova, taky ji zdravím, a Marušku ze Šestajovic. A jinak posílám písničku všem, s kým si dáváme hrát, a pro ty lidi, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: Prostě i na ně myslíme. Tak samozřejmě i pro vás, paní Marcelo, no a jak jsme se domluvili, teď už nám dovolu zpívat Iveta Simonová, Milan Chladil a přeju ještě také krásný večer a naslyšenou.
1: Vám taky a děkuju, naslyšenou.

0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Český ráj, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a já už teď ve vysílání tady na telefonní lince vítám paní Elišku, která nám volá z Lovosic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak vy jste

Pro pěkný večer, pěkná písnička Engelbert Humperdinck a písnička Release Me. No ale pokračujeme dál, já tady mám teď po velké řadě telefonátů opět nachystané nějaké to čtení a je to SMSka s tímto textem. Dobrý večer, prosím, píseň Lahůdky od kapely Divokej Bill pro synovce Pepu včerejším 15. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a úspěchů přeje teta Iveta z Teplic, děkuju. Tak Divokej Bill a tady jsou Lahůdky.

Lahoutky, divoký byl, písničky na přání pomalu končí, ale ještě než skončí, tak tady mám nachystanou alespoň jednu SMSku. Pro dědu Marcela k svátku Tutti Frutti od Elvise Presleyho. Děkuju, Eva. Tak všechno nejlepší, Elvis Presley nachystaný.

0: Tolik Elvis Presley a Tutti Frutti, písničky na přání končí. Další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer. Zítra se v tomto čase těším opět na slyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policisté v Ústeckém kraji kontrolovali, jak se řidiči věnují řízení. Přírodovědci dnes v Českém středohoří vysázeli přes 80 rostlin vzácného zvonkovce. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Zítra bude polojasno s mlhou, večer s deštěm a teplotou do 16 stupňů. Dobrý večer vám přeje Jana Moravcová. V souvislosti s celorepublikovou akcí s názvem Roadpol rozdali policisté na silnicích v Ústeckém kraji řidičům pokuty v hodnotě téměř 500 000 korun. Informoval o tom dnes mluvčí krajské policie Tomáš Frolík. Policisté se zaměřili hlavně na nepozornost za volantem, rychlost vozidel a jejich technický stav, nebo jestli jsou osoby v autě připoutané.
2: Celkem policisté podle Frolíka zkontrolovali téměř 1050 vozidel a zjistili 332 dopravních přestupků. Využívali taky systém CEPAN, ve kterém ověřovali, jestli řidiči nemají nedoplatky na pokutách u celní nebo finanční správy. Ty zjistili v 10 případech. Řidiči na místě uhradili dohromady přes 13 000 korun. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Českém středohoří dnes vysadili přírodovědci vzácnou rostlinu zvonkovec liliolistý. Celkem 84 sazenic kriticky ohroženého druhu předpěstovali v botanické zahradě v Teplicích. Louky nad Ústím nad Labem jsou poslední luční populací této rostliny, která sice roste ještě na dalších místech v Česku, ale jen v lese. Řekla to Jarmila Kostuková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Všechny dnes vysázené rostliny mají kovový štítek. Je tak bude před srnkami i hraboši. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovala o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží proti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. Polovina českých průmyslových firem se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky firem. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví nebo chemického průmyslu. Podle Pavlíny Žákové ze Svazu průmyslu se firmy obávají kvůli nedostatku vody, tak i jejího zdražení. Polovině firem zároveň vzrostly v posledních 5 letech náklady na vodu, říká Žáková.
3: U 10 firem o více než 20%, co je ale podstatnější, že 31% firem hlásí, že vlastně měli celkově vyšší náklady na vodu i přes úsporná opatření.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, k ránu a dopoledne ještě mlhy, odpoledne bude přibývat oblačnosti a k večeru očekáváme i déšť. Nejvyšší denní teploty do 16, na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lomu na Mostecku na náměstí Republiky havarovalo osobní auto s nákladním, na místě vyšetřuje policie a problémy čekejte taky po nehodě dvou osobních aut v Huntířově. Na Děčínsku jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Magincová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začneme? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně.
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka, takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Mm-hmm, takže špatně je napsáno i jak to čárka, že? Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná spřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že?
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle spřeška je, je to jedno slovo a ku podivu na něj narážím dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se zcvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: prostě.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Bitva zu.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: prosta do prosta, tak jako v našom městě starosta. Hlavy by jsme mali čisté a duše cítili to jisté.
1: Počúvate Stretnutie. Vlastimil Fabišik už desiatky rokov spája organizovaním kultúrneho života nielen slovenské, ale aj iné národnostné menšiny v Českej republike. Usadil sa v Brne, kde každý rok na jeseň prebieha Babylon Fest, prehliadka kultúry a gastronómie národnostných menšín, ktoré žijú na Morave. Práve na organizovaní Babylon Festu sa Vlastimil Fabišik už roky podieľa. Aká bola jeho cesta do moravskej metropoly, ako vnímal rozdelenie Československa a čo presne je jeho profesia, to zisťoval Janis Moras.
2: Vlastimil Fabišik se do Brna dostal v roce 1975 díky působení ve vojenském folklorním souboru Jánošík. Jak se ale stalo, že tu od té doby už více než 50 let žije?
3: Já jsem přišel do Brna jako tanečník na základě výběrového konání do vojenského souboru Pěsní a tancov Jánošík, ale moje folklorné začátky byly asi v 5 rokoch v rodné dědinke Kojšov, odkud pocházím. Moja cesta v Jánošíku byla tak zaujímavá, pretože v tom súbore som si našiel partnerku, potom manželku a ja som sa hneď po skončení vojenskej základnej služby v Jánošíku oženil. Narodila sa nám dcérka a od tej doby bývam tu.
2: Po rozdělení Československa se Vlastimil Fabišik stejně jako tisíce dalších Slováků ocitl v situaci, kdy se ze dne na den stal národnostní menšinou ve vlastní zemi.
3: Tu zmenu jsem prežíval velmi těžko, protože víte, uzatvorila se hranica a já jsem sice mohl jazdit domů, kedy jsem chcel a to robím aj dodnes, ale to, že jsme se rozdělili, tak bylo pre mě dost také psychicky náročné. No nie, člověk si zvykne na všetko a čo se týká národnosti menšiny slovenskej, tak tu v podstate od roku 1993 spolupracujem so Slovákmi, žijúcimi v Českej republike. Ja som prvý miesto predseda obce Slovákov v Českej republike. Pôsobil som v regionálnej obci Slovákov v Brne. No a mám vlastný súbor, ktorý sa venuje slovenským ľudovým tradíciám. Ten súbor sa volá Púčik, takže rozvíjame slovenské tradície tu na Morave a v Českej republike.
2: Od roku 2008 se každé září koná v Brně Babylon Fest, který představuje kulturu a tradice národnostních menšin žijících na jižní Moravě. Vlastimil Fabišik se od začátku podílí na jeho organizaci. Co chce, aby si z něj návštěvníci odnesli?
3: Pre mě nejvíc je ten hlavní program, který je Deň národnostných menšin. A tam chceme ukázat, ako žijú, čo si chránia tie národnostné menšiny, aké majú jedla, aké majú tradičné zvyky. My chceme tej väčšinovej spoločnosti ukázať život tých menšin, jejich kulturu, jejich gastronomiu.
4: Vedle folkloru a organizování festivalů pracujete jako vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Co tato práce obnáší?
3: Já jsem vedoucí správy divadelných budov, aby jsem to upresnil, takže mám na starosti 3 poměrně velké divadla v Národním divadle Brno. Janačkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta. Mojou prácou je, aby jsme logisticky zajistili, aby to divadlo bylo čisté, aby svietilo, aby sa návštevníci v týchto divadlách cítili veľmi dobre. Venujeme sa aj pamiatkovej obnove týchto divadiel. Ja pracujem v kultúre, jak som vravel, už strašne veľmi dlho a baví ma to a baví ma nielen folklor, ale aj divadlo.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce. Ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Dittendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zaslouženo. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy a na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionální autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy 4x, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z Foglarovek, potom i kreslených komiksů, Rychlých šípů, Májovky, Verneovky, dobrodružné knihy typu Zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téme jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo když jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím v celé tí věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, ano. Je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nelis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní, úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. Já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako...
2: Ten vztah, nebo to, aby se...
3: Uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma. Mm. A to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle, tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase... úplně asi vyhnout, přesně. Jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Mm-hmm. Já jsem ji psala na třikrát a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové
2: tak
3: pásce.
2: Tak zahodila ten rukopis,
3: no,
2: že?
3: A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, 11, tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš nasádky a to je tady z Hutáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je Třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu. A také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberg a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních, visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň s Deňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému výtěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit, tak co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje, nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jikr, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linie je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu, maďarského. Tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklý na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, měl prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši přeci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácnil v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak, jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let, když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, mají jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře. Dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost. Ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kg. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2-kilovou rybu nebo 5-kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5–3 kg, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, skonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kg, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby, už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tušit tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naši rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím o koření, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec po kapa citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe jí dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takovéhle logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochranou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodily. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes. Na věky

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysli jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
6: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
7: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
7: Proč pak, hochu, mně se tu líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
7: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
7: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
7: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
7: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš, já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano, už se vrací, pane, vidíte, tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
7: Na mou duši, tiše, skrtku, tiše, musím ho překvapit, ani slovíčko nebo.
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer, Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
8: Co? Ať mě hrum černý pes.
7: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
8: Mě toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
7: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
8: Ne, žvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
8: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
7: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
8: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete, pane?
8: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
7: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
8: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
7: Patří nám všem.
8: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
7: Pamatuj na Bengana.
8: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost.
5: Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme?
4: Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv.
5: Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
6: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
5: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
4: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci.
6: Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
5: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
6: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
5: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: jeden lék?
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: No a v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co ses zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. Komotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z Rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zažmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatích.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.

0: než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
1: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
0: Kmotříčku.
1: Nedám.
0: Nachytáš si za něj 100 jiných.
1: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tí naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi, uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš,

0: nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku. V měsíci zlátne čarodějný květ.
1: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
0: Všecko se vrací, zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch 2 hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší 1 hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. Řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem dověděl, že se dovolám jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka
1: je...
0: úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den, ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod, jo, a ticho, opěchy je.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to
0: je. S ženskýma žádné drobné.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Nasle.
0: Michal napsal na rozhlas.cz/linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ji ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl bys jí dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale po tomhle s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání, a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím na telefonu? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Hmm. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka. Mm-hmm. A pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Mm-hmm. Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mém dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly spáchány, napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Já bych to možná
0: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede, takže určitou dobu...
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužského, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval na... Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená fakt na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku.
0: Takhle vypadá, když jste rozohněná. Tak to je ještě dobrý. Dano,
1: ne,
0: já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a... Není mi z toho dobře ještě pořád, takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku, no, teď jsem jenom na telefonu. Jde se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuji. A naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, no a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocnil závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocnil stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen proto, že jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo, a já říkám, no nic, jenom mě pan primář říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ním měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev. Takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhletý pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, čas to vyhojí, nevyhojí, jen otupí. A to vám prostě nikdy z hlavy nemizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používáme eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydl kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ještě šli prosit, jsem mu šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom... to dlouho, je to dlouho, ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě
1: věděl,
0: že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
1: Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolední, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo? Aha. Tak ale říkám, nikdy nezapomenete. Jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska nemocnice z operace,
0: jejda,
1: ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, no, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili, podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobný tý paní, co tý posluchačce, co teď mluvila.
0: Mhm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě, jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pan Ježíš, co se děje, tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a dáme se, jako, jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme ji domů, potom asi za 3 neděle jsme ji odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, že ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal, že no a pán malé, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střev a tohle, tak to se by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle. A ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dávali jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam, sestřička pá, co chcete, já pám, mám tady zařízení, jako

0: jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pánu, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti a pán sestří, prosím vás, tak co je? A co, co, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí to k injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Ne? Já pán, tak jsem se s tím taky smířil a pán, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večer v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takovej přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát, a ona už usnula na, na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
1: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
0: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu, ale já mám teď lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte. Někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no je to v lidech prostě. No,
1: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
0: Přesně. Hmm. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
1: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
0: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pan nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pán dojdu na tu pohotovost a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem sil jsem se došel rád k nemocnici. Zaťukám na toho nadvratního, on odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem sil mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadný pan doktor, taky pan Felix, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně doslanýho na operaci. Akutní zánět slepého střeva, zjistila diagnóza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? Já povídám, no, akutní zánět slepého střeva. Co děláš? Já pánu na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, no, víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pak, ale ty nemáš světlý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pám, no, hlejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, čím seš tady, já pám, no, světlý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš světlý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posichrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
1: Yeah.
0: Slepý střevo to bylo.
1: No,
0: takže
1: teda.
0: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, žuči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Hlíra, vy jste nám dál, a pán, víš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
1: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
0: Tak, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučníku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidé, přesně.
1: Byla to sice normální, trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
0: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Noční linka.
1: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí. Hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu. Jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju.
1: Ale
0: teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Já jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkloje a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když jedám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mi 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, kde tě? Nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí
1: vážně? A říkám, pro boha, říkám, když já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, když to všechno zničím, a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedám. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič, dole jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve. Skoro to bylo takové, že za chvilku to začne kapat. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Jeden prosil ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky
1: ano.
0: Ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé,
1: ano,
0: kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám mockrát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to,
0: rozumím.
1: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat. Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička Václava Neskáře je za námi, byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, že kam ona je. Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem jí pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko. Já říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala jsem manželovi, přijde kapča. On začal lítat, sprchovat se holit. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Jsme dělali do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně, říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma a první, co bylo, že jsem šla do pokojčka podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: Tak tomu věřím, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obýváku, udělala kafičko a čekala jsem. O půl šesté zazvonil, já jsem měla přijít o půl sedmé jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o půl šesté budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císařích. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám, na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a jsem zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mě v životě nemůže stát a stalo se. No a nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že? Manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je Auschwitz. A řeknu vám, že jsem z 80 kg spadla na 50, což se mi jako líbí svým způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočena 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala mé buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, že já strašně ráda peču, ale já to nejím, já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rády, ať odchutnáte, jo.
0: No tak znám pár a takových, ona, kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí, no to je pravda, no. Ale to ne, nechme
1: já,
0: stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili, ono říká, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu za barak, on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, pořád sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mě seznámila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auto, a jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, ať se znamím s tatínkem, který byl vdovec. To jsme si podali ruce s Ferentišem, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, to je tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manželé.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Když jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, nebo pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda
1: no,
0: někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A když začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, když jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si najít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mhm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mhm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je... Opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší. Jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, tak by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mhm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírkova píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkala, že je mě velice špatně, protože on ten manžel byl velmi surový na mě a prožila jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám: zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito, ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci. Tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Strčil, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozoubali. Ona říká: byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuji. mluvím, tak já se potom začnu umít třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já
1: spavit.
0: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No, tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zase to bylo jiný, ale až byl, jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo. Mějte
1: se
0: hezky.
1: Jak to dopadlo na té vaší zahradě? No jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralupole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vozíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nezcela rozumím. Zkuste mi to trošičku vysvětlit.
1: On je pobožnej. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějakým festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat. Jo? Že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá. A dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou. Žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuju aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně. Pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma Pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?

0: Vím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, tak já musím chodit, jezdit s tím vozítkem, protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co? Pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lino, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu účast nové a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nima 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu. A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková sranda, co řečíš váhu pořád.
1: Že jo?
0: No a no. Pak jsem teda šla za těma spolužákama, že no to je dost, že už jsi za náma. No a tak a byla ta moja školní láska.
1: Oni mu říkají,
0: poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no co to je? A on se na mě díval. Ježišmarja, já nevím. Ježiš, tak to není možný. Až jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. Až jsem potom tam byla díl, tak potom za mnou přišel a pár, ty víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, teď to máš, já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
1: Prosím nejmenovat.
0: No já nebudu jmenovat. Mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom tak se mě omlouval, jo, tak jsem se trošku jako sklidnila, ale pořád tu váhu.
1: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které, neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
0: Poslouchejte, ale po co jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, ona je furt, jak kdyby měla 22. Akorát nám trošku připravil.
1: No, a nějaký vozík nikdo neřešil, že jo?
0: No, já jsem si vozíkem tam nebyla.
1: Nebyla, no úplně nejlepší.
0: No. Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
1: Rozumím. No tak, Ludmilo.
0: A teď jsem si potom jsem se teda sklidnila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
1: No.
0: Měl 56.
1: No, ještě nakonec říká, balíte chlapa.
0: Až budete pro někde chcete, tak mě zavolejte a vás vezu kamkoliv.
1: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
0: Tak to jsem zakončila takhle veselé.
1: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
0: Já každý den.
1: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
0: No,
1: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Hradče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Hrádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. S Bohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo rať a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Také každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zasti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofii závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich. Má-li se uskutečnit vůbec?
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě, prosím. Půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stav kokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stav.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
7: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
7: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
7: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
7: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
7: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
7: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
7: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
10: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No, ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo? No prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels. No.
2: A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout, a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuju, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No, takže pravnučka. No, tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají: je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas. Jo. Protože vás tam připadne paní, která plyně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: No. Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus, se neptal, a kde dostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty nějak takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo.
2: A... No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
3: Tam taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v Sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zase napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovali vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni. Ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.